0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is this the way to Amarillo? Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boschetta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průřez svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na co těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nepnežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle

amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý globus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Bécaud. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karísim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, tyhle, Česko to saká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to schrnu. Naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mě několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, čičal. A ona zalekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale zase máme helmu,
0: ano, na rozdíl od
1: dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu uložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem mužskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale čověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit čověče a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od dříve, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil, ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance zatím
1: nemůžu ani. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej hluboké brázdy.
0: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, takže nějaký ten třes tam je taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, ona je živá muzika, tak oni lidi opravdu na lese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: Jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, jo, víš, tak, a už to. A už jde to, hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že samozřejmě. Jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano, hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, výborně, a díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás a oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte
2: Máme
4: to.
2: Ano, díky, díky.
4: Vašek jde.
2: Vašek vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak, děkujeme. Myslíme, co je.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla, i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme
9: Ačko,
2: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je ano. Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, z moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Ne.
2: Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako... Švagrovou. A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláda vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: Zůstalo to tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláda vrátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno.

0: Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teriho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlas se přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
3: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
2: A tu hraješ, hradech... tu Bílou paní, ne?
3: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
2: A toho si ho naveme?
3: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
2: no,
3: že
2: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
3: Ano, můžou určitě každopádně.
2: A kde to bude?
3: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou.
2: Dobře.
3: Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
2: My se vracíme na humoriada.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
3: Jo, taky o tanci.
2: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
3: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr Zdounek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: a co si dáte? Tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovky, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
5: Tady je Jirka Serčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
5: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujeme.
6: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: Dobře.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si...
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského, tak to jsem se řekl.
1: Pepíci mají slovo oba na Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
8: A co se tam, prosím tě, učí?
9: To je pro vás, pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní?
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: A co to je krmit uši?
9: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nalíze jasný.
8: To je takové původní.
9: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit, pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
8: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
8: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šefe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
8: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
8: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
9: Při čem?
8: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí, tam mě velmi často posílají.
8: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál. Když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympia Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená, prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbali.
1: Po česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví a nefiltry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... co je Aloš? Pamatuj se, co se děje.
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se.
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
5: A já...
4: No, ale to nejsi to...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
5: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
5: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
5: Ano,
1: do rýmu.
5: Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
5: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
5: Ahoj.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Chomutovská nemocnice dostane od radnice dotaci zhruba 500 000 korun na nové polohovací matrace. Vláda chce před úplným zrušením poplatků pro veřejnoprávní média ještě snížit okruh plátců. Novou zmocněnkyní pro romské menšiny je ode dneška náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. Po ránu čekejte vysokou oblačnost přes den až skoro jasno a přehánky výjimečně, teploty dnes do 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Chomutovská nemocnice dostane necelých 500 000 korun jako dotaci od města. Vedení nemocnice za peníze nakoupí polohovací matrace pro oddělení následné a dlouhodobé intenzivní péče. Více řekl primátor Milan Merc z hnutí Nový Sever.
3: Poskytujeme nemocnici 491 870 korun, což je částka, která vychází z přepočtu 10 korun na jednoho obyvatele. Chomutovská nemocnice bude využívat tady tu částku k nákupu matrací na polohovací postele.
2: Na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše budou letos v září znovu sportovat děti. Akci na podporu pohybu bude už podruhé organizovat spolek Sportimáček. Ten připravuje programy pro mateřské školy. Děti, učitelé i rodiče se s nimi můžou na akci seznámit. Do budoucna je chce město rozšířit do družin na základních školách. Více řekl náměstek primátora Adam Lennert z hnutí ANO.
4: Nyní ten projekt připravujeme tak, aby byl v družinách základních škol a mohlo se to dále rozvíjet. V září si děti tady zacvičí před libereckou radnicí, bude to 22.9.
2: Město chce na akci přispět 250 000 korunami. Návrh musí ještě projednat zastupitelé. Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu plátců rozhlasových a televizních poplatků, a to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom v pondělí informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování pracovníci obou médií vstoupili v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny je ode dneška Edita Stejskalová, rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou. Ta v minulém týdnu rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo sociální začleňování.
1: Počasí.
2: Po ránu bude převládat vysoká průsvitná oblačnost, odpoledne už čekáme většinou polojasno až skoro jasno, přehánky jen výjimečně a na horách. Teploty dnes do 30 stupňů Celsia, na horách od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Bílině počítejte s problémy a zdržením kvůli opravám na průtahu 1/13 mezi kruhovými objezdy Lidl a Albert. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem, klidné ráno, jak se vám na dnešek spalo, zase vedro. No, uvidíme, ta vedra rozhodně jen tak nepoleví, předpověď počasí za chvíli, k tomu si řekneme, jaký je 23. červen. Z hlediska kalendáře bude tady kalendárium a já přidám i písničky, které nestárnou. Těšte se na Martu Kubišovou a teď přichází Lucie.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, 10 minut po páté, krásné úterý, Zdeňka má svátek, je 23. června, přeju všechno nejlepší. A komu dál popřát všechno nejlepší, co dnes dál slavíme, co si připomínáme, to už má na starosti Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
1: Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Metlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
3: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu, průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích, Pavel Kudrna.
4: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrt na šest, i vy jste s Českým rozhlasem Sever, i vám popřeji krásné dobré ráno. Představte si, co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale jen z konopí. Čeští vědci teď zkoumají nové způsoby, jak právě konopí využít co nejvíce při stavbě domů. Testují z této rostliny například izolace, tvárnice i deskové materiály. Víc si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď si něco řekneme o dnešním počasí. Aktuálně ty teploty 13 stupňů máme v Rumburku, nejtepleji možná na Mostecku nebo na Litoměřicku. Tady je 20 stupňů Celsia, na Mostecku 18. Předpověď pro dnešní den je celkem jasná. Dnes bude vysoká průsvitná oblačnost. Odpoledne většinou polojasno až skoro jasno. Mohou se objevit sem tam přehánky, k večeru se vyjasní, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Domy z cihel, to už dávno neplatí. Máme domy z různých materiálů a čeští věci teď vyvíjí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že je taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychlejc než třeba v případě dřeva.
1: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
1: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tři minuty před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska v centru Ústí nad Labem budou létat drony. Proč, to se dozvíte od Františka Janačíka ve zprávách v půl. Krásný den, dobré ráno všem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou firmu, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Nová dceřiná firma je přípravou na vykoupení minoritních akcionářů a zestátnění výrobní části ČEZu. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat v noci zveřejnila výsledky, jsou v elektronickém systému DIPSY a nebo u škol. Odborníci dnes budou v Ústí nad Labem snímkovat pomocí dronů takzvaný šikmý kostel. Cílem je pořídit data pro tvorbu detailního 3D modelu historické stavby. Krajská zdravotní otevřela v teplické nemocnici jednodenní chirurgii. Nové oddělení má 11 lůžek a 2 opravené operační sály. Podle primáře chirurgie Martina Seseka tam budou prováděny artroskopické ortopedické výkony a menší operační zákroky. Zastupitelé Českého Dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě na Zůrách v elektronické aukci. Dražitelé teď mají týden na zaplacení poloviny kupní ceny. Po ránu čekejte vysokou průsvitnou oblačnost, odpoledne už většinou polojasno nebo skoro jasno.

0: Tehánky jen výjimečně a na horách a teploty dnes do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na dálnici D8 je podle zelené vlny Českého rozhlasu mezi kilometry 17 až 25 v obou směrech vedený. V zúžených pruzích silničáři pracují na rozsáhlé modernizaci systému nouzových telefonů. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska nás čeká nejpříjemnější den v týdnu. Já už se tady vidím takhle dopředu. V neděli až 40 stupňů Celsia. Ta teplota povyroste, povyskočí opravdu nahoru. Takže už teď vám můžu doporučit, držte se ve stínu. Hezký den i s písničkami, které nestárnou za chvíli. Petr Spálený, teď už báječná Leona Machálková. Dej zpátky čas.

0: krásný den, 9 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska se budeme věnovat naší kůži, a nejen jí, po 13. hodině pozvání do pořadu Alex Minářové přijala Monika Arenbergová, dermatoložka, vědkyně a pedagožka. A na co se Alex bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.
0: Tak opalujte se ale opatrně, sluníčko je lék, ale také nám může ublížit. Hezký den s Českým rozhlasem Sever, za okamžik aktuální předpověď počasí.

0: Dvě minuty před 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Říkal jsem, že teploty budou růst nahoru, ale dneska bude ještě celkem příjemně.
1: Počasí.
0: Teď po ránu 15 stupňů hlásíte z Děčína, stejně tak z Lounska. Je to beze srážek, v tuto chvíli předpověď na dnešní den je taková, že dopoledne očekáváme většinou polojasno, odpoledne až skoro jasno, na horách přechodně více oblačnosti, k večeru se vyjasní, takže bude dnes teplý a poměrně slunečný den, nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia. Hezký den!
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, Český rozhlas Sever s vámi. Už po generace pomáhají ženám s jejich typickými obtížemi bylinky. Které to jsou, to připomenou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut 6 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, na severu Čech o prázdninách začne rozsáhlá rekonstrukce katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. Příjemné úterní vstávání vám všem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: O prázdninách začne rozsáhlá rekonstrukce katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích. Státní úřady varují před nákupem předražených dálničních známek u neoficiálních prodejců. Kvůli financování médií veřejné služby se večer sešli zástupci vládní koalice s odboráři Českého rozhlasu a České televize. Po ránu čekejte vysokou průsvitnou oblačnost, přes den i skoro jasno a přeháňky jenom výjimečně, teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V červenci se přibližně na rok a půl veřejnosti uzavře katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. Důvodem jsou plánované opravy interiéru. Uvedl to zástupce litoměřické diecéze Radek Jurnečka. Rekonstrukce za 50 milionů korun se bude týkat například výměny elektroinstalace anebo zabezpečovacího zařízení.
3: Součástí renovace bude restaurátorská výmalba, opravy štukových prvků, ozvučení i osvětlení chrámu. Upravený má být i samotný vstup do katedrály. Ta se po dokončení rekonstrukce za zhruba 50 milionů korun stane také bezbariérovou. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo dopravy a státní úřady doporučují nakupování dálničních známek na stránkách, které spadají pod státní fond dopravní infrastruktury, tedy na internetových stránkách www.edalnice.cz anebo edalnice.gov.cz. Podle Františka Kotrby z České obchodní inspekce si totiž překupníci účtují přirážky. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidé po zaplacení známku nedostanou vůbec. Odboráři veřejnoprávních médií se večer sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími zástupci koalice. Jednali o návrzích, kterými chce kabinet převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy považují za nepřijatelné. Vadí jim jejich obsah, ale i forma, kterou koalice o změně jedná s vedením médií. Výsledky schůzky popsal předseda společné odborové organizace obou médií Jan Křemen.
4: Z toho jednání vyplynula jedna věc, že v tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
1: Kvůli snahám o zrušení televizních a rozhlasových poplatků v pondělí pracovníci médií veřejné služby drželi jednodenní výstražnou stávku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Teplic odstartovali přípravu na nový ročník Šance ligy. Do ní se zapojil také bývalý mládežnický reprezentant Jaroslav Harušťák, který ten vynechal celou minulou sezónu kvůli poranění kolene. Teď už je ale nachystaný trénovat bez úlev a zapojit se i do utkání.
5: Nevím, jestli hned první přátelák budu hrát tím, že jsem s klukama nějakou jako dobu netrénoval, takže možná od toho druhého začnu, ale to se ještě jako s trenérem asi o tom budeme bavit, ale jsem rád, že už se to všechno dalo dokupy a že můžu začít od začátku na 100%.
2: Počasí.
1: Po ránu čekejte převládání vysoké průsvitné oblačnosti, přes den už většinou polojasno nebo skoro jasno, přeháňky čekejte jen výjimečně a na horách, teploty do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na výjezdu z Podbořan na Vroutech čekejte kyvadlový provoz v ulici Vroutecká. Stavební firma tam buduje silniční napojení při stavbě nového nákupního centra. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Tak na co jste se naposledy zeptali umělé inteligence? Já se přiznám, že včera, když dcera oznámila, že se chystá procestovat Severní Makedonii, Kosovo a Srbsko, tak jsem se jí zeptal, jestli jsou to země bezpečné. Uklidnila mě. Myslím, že jsou oblasti, ve kterých umělá inteligence fakt pomáhá, šetří čas. Nedávno jsem třeba moderoval v angličtině a potřeboval jsem výběr slovíček na dané téma a během minuty jsem to měl. 3/4 podle nejnovějšího průzkumu, 3/4 z nás už AI využívá. Ale cítíme i hrozbu. Začalo to chytrými telefony, teď umělá inteligence a bojím se, že mozek začne zakrňovat. Tak si dáme po ránu mozkovou rostvičku. Jestli si vzpomenete na texty dalších písniček, které nestárnou, tak si je zaspívejte. Budou tu Valdemar Matuška a Marie Rotrová.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi 11 minut po 6. hodině. Když jsem si teď přečetl, o čem bude krimi historka, tak mě trošku zamrazilo, protože jsem si vzpomněl na docela velký požár sousedního bytu v sousedním domě u nás v paneláku v Mostě, který spláhl díky špatné nabíječce při nabíjení notebooku. Tady se stalo něco podobného. Tentokrát se nabíjela elektrokoloběžka. Do Roudnice nad Labem se teď vydáme společně s Petrem Beranem.
1: Krimi historky.
2: Požár v jednom z panelových domů na Roudnicku měl podle dosavadních zjištění velmi nepříjemnou příčinu. Všechno začalo při nabíjení elektrokoloběžky, kdy majitel použil pravděpodobně jinou nabíječku. Baterie se pak přehřála, explodovala a od ní se vznítilo vybavení bytu. Oheň napáchal škodu za zhruba 700 tisíc korun. Díky rychlému zásahu hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému se ale podařilo zabránit ještě větším škodám a hlavně tomu, aby byl někdo zraněn. Policisté nyní prověřují okolnosti události pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
1: Krimi historky.

0: Pěkný den, minutu po čtvrt na sedm, posloucháte Český rozhlas Sever, za chvilku se vydáme na Pickelstein, že to slyšíte poprvé. Je to takové romantické seskupení skal a dojdete k němu pěšinou mezi rybništěm a Doubicí. A právě na tuto cestu se vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď si něco řekneme o dnešním počasí. Když se dívám na aktuální teploty, tak ty jsou kolem 17 stupňů v Teplicích, 15 stupňů máme v Žatci. Dnešní předpověď je celkem jasná, bude celkem slunečný, poměrně teplý den, po ránu polojasno, odpoledne až skoro jasno, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rád

0: křížem krajem.
1: Hrbolec, to je slovo, které známe z filmu Marečku pod jitým pero, ale pozor, hrbolec je cílem našeho dnešního výletu, neboli se mu říká taky Pickelstein. Od Evy Bucherové uslyšíte, že to není hrad, ale podivuhodný skalní útvar v Lužických horách.
2: Název Pickelstein svádí k romantickým představám o starodávném hradu. Ve skutečnosti se jedná o zajímavé nakupení mohutných skalních bloků v oblasti severního podhůří Lužických hor, nedaleko obce Rybniště. Tento přirozený čedičový skalní útvar, na mapách značený jako hrbolec, je na hranici dvou geologicky zcela rozdílných oblastí. Jedná se o takzvaný Lužický přesmyk. Jenom o kilometr dál západním směrem za Pickelsteinem končí chráněná krajinná oblast Lužické hory a začíná pískovcová oblast Českého Švýcarska. Veřejnosti je tato přírodní zajímavost málo známá, protože do těchto míst dosud nevede značená turistická trasa. Podivuhodností tohoto skalního monumentu je hranatá věž, kterou lze zdolat pouze horolezeckým výstupem. Byť na konci 19. století tu byla zřízena skalní vyhlídka, ale ta zanikla. Pickelstein sice připomíná malý hrádek, ale je to soustava skal a balvanů, vytvořená věkovitou erozí z vulkanického materiálu. K Pickelsteinu je pohodlný přístup po neznačené lesní cestě, která odbočuje v zatáčce ze silnice z Rybniště do Doubice. U skály je zastřešené turistické odpočívadlo, kde se dá příjemně posvačit i najít úkryt před nepřízní počasí. Lesní cestou se dá od hrbolce sejít na modrou turistickou trasu do historického centra městečka Chřibská, kde je informační centrum, muzeum přírodovědce Tadeáše Henkeho i kavárna nesoucí jeho jméno.
1: No, je tam krásně určitě. Tak vydržte, až zase nebude takové vedro, protože samozřejmě v tomhle vedru je nejlepší se držet někde u vody. Krásný den vám všem.
0: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever žije.

Krásný den, Český rozhlas Sever s vámi za 4 minuty, 6:30 v Chomutově budou sdílená kola. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Františka Janačíka. Do

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Chomutovská radnice plánuje novou službu pro obyvatele města i pro turisty. Mají mít k dispozici 120 jízdních kol po celém městě a první 4 hodiny jízdy nemají platit. Hejnice ve Frýdlantském Výběžku začnou hledat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Náklady radnice odhaduje až na 80 milionů korun. Přes polovinu nákladů by městu mohly pokrýt dotace. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí parlamentní opozice. Stále více rodičů si stěžuje na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů, je to nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například o ponižování, chybné zvládnutí konfliktní situace anebo i o fyzické tresty. V Maďarsku se dnes odpoledne sejdou předsedové vlád zemí, takzvané Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Po ránu stále převládá i vysoká průsvitná oblačnost, přes den většinou polojasno nebo až skoro jasno, přehánky jen výjimečně a na horách. Teploty do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/3 se staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz, buď řízený semafory nebo pracovníky stavby. V ranních a do odpolední.

0: mezinárodních špičkách, tam čekejte i velmi dlouhé kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Před několika týdny jeden ze šťastlivců vyhrál 3 miliardy, tak nechali jsme ty peníze v klidu vyplatit, ano, aby si je užil na účtu. A já se vás dneska v pořadu Dáme řeč budu ptát, co byste s tím dělali, kdybyste vyhráli, komu byste to řekli, jak byste s výhrou naložili, co byste udělali jako první, tak jste připravte, představte si, že máte 3 miliardy, co s tím, po 9:00 to probereme, už teď můžete psát maily na dame@rozhlas.cz. I dnešní počasí nás bude lákat k vodě, a tak u vody budeme i s Xindlem X a čekají nás i písničky, které nestárnou, těšte se na Věru Špinarovou.

0: 10 minut po půl sedmé, vůbec jezdit na motorce nebo na mopedu je teď ideální věc, protože máme spoustu uzavírek, spoustu objížděk, spoustu kolon a na té motorce to objedete jednodušeji. Máme úterý 23. června, hezký den, hezké ráno, co přinese dnešní den. Dnes můžete strávit příjemný večer na Mosteckém Hněvíně. Jsou tam hned dvě akce. Od 20.30 proběhne pozorování roháče, což je přírodovědná akce s entomologem Pavlem Krásenským. Až roháče uvidíte, pak můžete přeběhnout na divadlo. Od 21 hodin pokračuje divadelní léto na Hněvíně a dnes Mostecké divadlo hraje Sluhu dvou pánů. Milujeme Litoměřice, mají krásné historické centrum a určitě jste si říkali, co v těch domech bylo, jak vznikly. Tak dneska se to dozvíte, od 14 hodin začíná akce Domy vypráví. V oblastní muzeu vás výstavou provede kurátor Jan Pér. Zaměří se především na architektonickou různorodost města a představí to, co se do výstavy již nevešlo. Pohádka bude v Bílině, v lesní kavárně Kafáč, od 16 hodin bude se hrát Začarovaný les. Představení pro děti odehraje divadlo Na klice a odborníci z týmu geoinformatiků z Fakulty životního prostředí UJEPu a dronového centra Ústí nad Labem budou dnes pomocí dronů snímkovat kostel na nebevzetí Panny Marie. Cílem je pořídit data pro tvorbu detailního 3D modelu historické stavby pomocí autonomního letu dronu, fotogrametrie a přesně vypočítané trajektorie. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi 6:45. Navštěvujeme města a obce v Ústeckém kraji. Hledáme tam spoustu zajímavostí, které by vás třeba nalákaly k návštěvě. My za chvilku navštívíme skalní město Jitřichovické stěny. Podrobnosti už za chvíli, ale teď podrobnosti o počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonu Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké dobré ráno. Tak, já vám přeji dobré ráno a zeptám se vás, jak to vypadá po ránu u nás na severu Čech.
2: Tak teď po ránu převládá na obloze vysoká oblačnost, fouká jenom slabší proměnlivý vítr, no a teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni nejčastěji, a to i na horách.
0: Ano, to je ráno a přes den?
2: Tak, během dopoledne ještě bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne potom čekáme spíše polojasno nebo až skoro jasno, jenom kolem hor a na horách může být té oblačnosti přechodně i více. K večeru se potom bude vyjasňovat, no a dnešní teploty mezi 26 a 29 stupni, možná na jihu kraje 30 a na horách potom mezi 21 a 24.
0: Tak já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Je také naslyšenou.
0: Jak už jsem říkal, dneska to vypadá opravdu na příjemné počasí, tak si ho užijte, a jak se slyšeli, na horách chladněji, takže kam se jít schladit? No jasně, že na hory. Máme rádi hory. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence, vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, to sluníčko dneska bude, užijeme si ho do sytosti po celý týden. Hezké ráno, máme 9 minut před 7 a teď výlet do Jitřichovic. Když se řeknou Jitřichovice, tak mě osobně první napadne je, tam byla hezká dovolená. A Jitřichovice nejsou jenom o dovolené, to nám teď řekne Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Při cestě do Národního parku České Švýcarsko určitě nesmíte vynechat Jetřichovice. Ve skalách najdete sněhurku a 7 trpaslíků. Součástí obce Jetřichovice na Děčínsku jsou vesnice Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Jetřichovické stěny jsou plné pískovcových skalních měst a samostatně stojících věží s vyhlídkami. Mezi nejznámější patří Rudolfův kámen, Vilemínina stěna a Mariina skála. Rudolfův kámen je výrazný pískovcový vrch v nadmořské výšce 484 metrů. Skálu navštívil v roce 1824 kníže Rudolf Kinský a nechal tam vybudovat vyhlídku, která má 170 schodů. Vilemínina vyhlídka byla původně černou stěnou, ale v 19. století dostala nové jméno na počest kněžny Vilemíny, manželky Rudolfa Kinského. Je odtamtud krásný výhled na Jetřichovice a Růžovský vrch. A kde bydlí trpaslíci a sněhurka? U silnice na kraji Rynartic začínají schody, které vás dovedou k trpasličí jeskyni. Kolem roku 1870 vytesal stezku ve skalách a reliefy sněhurky a trpaslíků rynartický hospodář Eduard Fátr. Místní říkají, že najít všech 7 trpaslíků není úplně jednoduché. I když jsou kousek od sebe, zjeví se vám vždycky, když to nejmín čekáte, tak hodně štěstí.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Tohle byla letní, krásně vyletněná písnička. Máme tady další letní den, je úterý 23. června. Před námi zprávy v celou. V nich se dozvíte, že vedení Chomutova plánuje obnovit vyhořelou restauraci Dřevák v původní podobě. Podrobnosti už za chvíli.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize v pondělí drželi výstražnou stávku. Vedení Chomutova plánuje obnovit vyhořelou restauraci Dřevák v původní podobě. Prezident Pavel se dnes vyjádří ke složení delegace na summit NATO, vláda s jeho účastí nepočítá. Převládá vysoká oblačnost, přes den až skoro jasno a přehánky jenom výjimečně, teploty dnes do 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také úterní ráno přeje František Janačík. V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií anebo třeba symfonický orchestr.
3: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: A další podrobnosti přidáme v našem ranním vysílání přibližně v 7 hodin a 20 minut. Chomutovská radnice chce obnovit vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, a to v původní podobě. Náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever nevyloučil ani řešení širšího okolí bývalé restaurace.
4: Kladíme se k variantě obnovit ten Dřevák v té verzi, v jaké byl, a s tím, že ještě možná využijeme té příležitosti a pojmeme celé to okolí toho zadního vstupu jako nějak koncepční.
2: Restaurace vyhořela letos na začátku května, škoda přesáhla 25 milionů korun. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin, například sena, ovsa, slámy anebo luštěnin. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí i vzplanutí zemědělských strojů, nejčastěji za to může závada anebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství se škodou přes 350 milionů korun. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že prezident Pavel v červenci do turecké Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něho jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace už několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce.
0: Sport.
2: Bez Halinského, Fuliho a Njarka, kteří se vrátili z hostování do svých klubů, zahájili přípravu na novou sezónu fotbalisté prvoligových Teplic. Nováčky jsou v mužstvu Lotyš Oskar Svintis a Ukrajinci Denis Taraduda a Artem Harža. Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek prozradil, že klub jedná o dalších posilách do základní sestavy.
5: Je to prostě přetahovaná, je to těžký to hráče přemluvit. Každý chce posilovat, těch hráčů je čím dál tím míň a samozřejmě když si jdete pro nějakého hráče, tak tam nejste sami. Další 3, 4, 5 klubů, který toho hráče chtějí.
0: Počasí.
2: Po ránu převládá vysoká průsvitná oblačnost, odpoledne už většinou polojasno nebo až skoro jasno. Přehánky jen výjimečně a na horách, teploty do 30 stupňů a na horách do 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V krásné Lípě na Děčínsku připomínáme uzavřený most ve Fibichově údolí. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Když jedete na dovolenou, berete si lékárničku. Nemyslím léky, které berete pravidelně, ale takové ty léky, co kdyby, jako na bolest hlavy, na průjem nebo na teplotu. U nás cestovní lékárničku balí starší dcera, přece jen studuje medicínu, tak by se v tom měla vyznat, ale co v takové cestovní lékárnice by mělo být, to bude vědět náš dnešní host po 11. dopolední, který nám i poradí. Ve studiu přivítáme Karla Struhu, lékárníka, a téma je, jaké léky zabalit na cesty. Tak přežijme léto ve zdraví. A k tomu tady máme další písničky, které nestárnou. Budou tu Pavel Bobek a teď Krištof.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
7: Jsem vůně, kterou plaveš,

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Je úterý 23. června. Svátek má Zdeňka, nebo taky Zdena. Tak samozřejmě Zdeňkám, Zdeničkám všechno nejlepší k dnešnímu dni. Užijte si dnešní sváteční den. Prostě jen tak na sluníčku, na terásce, v klídku, v pohodě, abyste si to užili. Tak k tomu všemu ještě řekneme si, co dnešní den přináší. Je tady kalendárium. Je tady Petr Jungmann a zazpomínáme, co 23. červen znamená z hlediska naší historie.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil!
3: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích Pavel Kudrna.
5: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
3: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho.

0: Za 10 minut 7:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno, vrátíme se ke včerejšímu dni. Minuty ticha ve vysílání, zpožděné začátky pořadu nebo jejich krácení. Právě tak v pondělí ve vysílání Českého rozhlasu a České televize vypadala výstražná stávka. Pracovníci obou médií protestovali proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku už teď svítí sluníčko, aktuálně teploty 22 stupňů v Bílině, 15 stupňů ve Varnsdorfu. Dnešní maximální teploty budou do 29 až 30 stupňů Celsia. Bude dopoledne většinou polojasno s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti, jak se píše. Odpoledne bude až skoro jasno. K večeru se vyjasní úplně. I nadále hezký den vám všem.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den vám všem. Za 5 minut 7:30 je úterý 23. června. Výstražná stávka v Českém rozhlase a v České televizi skončila o půlnoci. Pracovníci obou médií protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení mediálních poplatků. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení prostředků podle nich omezí nezávislost a stabilitu televize a rozhlasu.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
2: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
3: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
4: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
2: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
5: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
2: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
6: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
2: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
7: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
8: Určitě se tam dá ušetřit,

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit propojení Mostecka a Prahy a navázat na vysokorychlostní trať mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Vedení Libereckého kraje v pondělí odvolalo ředitelku Jabloneckého gymnázia U Balvanu Michaele Mutl. Důvodem byly problémy ve škole, které vyústily v opakované výzvy k jejímu odstoupení nebo odvolání. Více uslyšíte před 8 hodinou. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny je ode dneška Edita Stejskalová, rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou, která odstoupila v minulém týdnu. Vládní plán na změnu financování České televize a Českého rozhlasu je podle Evropské vysílací unie znepokojující. Informovala o tom v tiskové zprávě. Podle Evropské unie musí být taková reforma předvídatelná a zaručovat redakční nezávislost. To podle unie vládní návrh Česka nesplňuje. Kvůli financování médií veřejné služby se v pondělí večer zástupci vládní koalice sešli s odboráři Českého rozhlasu a České televize. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy na změny financování veřejnoprávních médií považují za nepřijatelné. Po ránu převládá vysoká průsvitná oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno, přehánky jen výjimečně a na horách. Teploty dnes i do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Bílině čekejte problémy a zdržení kvůli opravám na průtahu 1/13, je to mezi kruhovými objezdy Lidl a Albert, projíždí se podle regulovčíků nebo semaforu Kyvadlově. V dopravních špičkách se tam tvoří dlouhé kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:02, posloucháte Český rozhlas Sever. Blíží se další opravdu velká vlna veder. Ta vedra ve městech budou o to horší, tak samozřejmě budou vítězit ta města, která nasadí kropící vozy a také mlžítka umístí třeba do center měst. U nás v parku, v Mostě, hned vedle,

máme pítka, což je úplně skvělá věc, tak samozřejmě držte se v chládku a držte se v blízkosti vody. Jste s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Jiří Korn, teď už Petr Můk.

0: Hezký den, neplakejte, usmívejte se. Hezký den, slunečný den s Českým rozhlasem Sever. Úterý 23. června. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme probírali elektrokola. Jestli už elektrokola máte, jestli na nich jezdíte, jestli to má opravdu takovou výhodu oproti normálním kolům. Dovolil se propagátor elektrokol Jarda z Oken.
1: Já zdravím, ale ještě vás opravím. V Třeboni není opravdu potřeba elektrokol. My jezdíme už hodně let. Ale třeba nějak jsou roviny. My tam teda na elektrokolu jezdíme, ale tam si klidně můžete motor vypnout, protože to tam není potřeba. A k ty váze, to je taky důležitý, protože ono to má opravdu o trošku víc, takže aby si lidi dali taky pozor, už jsme viděli utržený nosiče na kola, protože normální kolo a elektrokolo je trošku jiná hmotnost. Ale tomu zpátky. My jsme si pořídili elektrokolo z zdravotních důvodů, neboť pan fyzioterapeut prohlásil, že po operaci kyčlí doma nikdo nejezdí na rotopedu, ale to elektrokolo, jak si tam dáte toho přípomocníka třeba trojku, tak je to nejlepší rehabilitace. A když je člověk rozumnej, tak v podstatě to elektrokolo je to, že vyjedete kopec, nohy bolej, nezadejcháte se, nejste spocený a hlavně pracují kolena kyčle. A to vám každý fyzioterapeut řekne, že po 60 doporučuje domů ne rotoped, já nejsem fyzioterapeut, ale já jsem začínal na předokolce, že jsem měl přední náhon, pak jsme dali zadní náhon a teď mám středový. A myslím si, že ten středový pohon je v podstatě pro ty lidi jako nejbezpečnější, protože je strašně důležitý řadit. U toho elektrokola úplně to nejdůležitější, protože když člověk špatně podřadí, nebo tak ten kopec se nadře. To není motorka. Elektrokolo není motorka. Elektrokolo je kolo, které vám pomáhá do kopce k tomu, a teď pozor, abyste se mohli kochat krajinou.
0: Tak se kochejte, pokud dneska jdete na výšku, protože dneska bude takový poslední ideální den, pak ty teploty hodně stoupnou více o počasí za chvíli, ale taky vám prozradím, o čem dneska budeme diskutovat v pořadu dál. Máme řeč po 9. hodině. Budeme snít, jo, vyhrát 3 miliardy, jako se to někomu poštěstilo před pár týdny. Kdybyste je vyhráli, komu byste to řekli? Jak byste s výhrou nahložili a co byste udělali jako první? Dneska tohle všechno probereme po 9. hodině. Jste s Českým rozhlasem Sever i nadále. Dobré ráno.

0: 8:15. Vy posloucháte Český rozhlas Severa. Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Důvodem jsou její dlouhodobé spory se zaměstnanci i studenty. Vedení školy dočasně převezme ředitel druhého Jabloneckého gymnázia. My chystáme podrobnosti, které se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, venku sluníčko, aktuální teploty kolem 20 stupňů. 20 stupňů hlásíte z Jirkova i z Lovosic. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů. Teď ráno dopoledne převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno. Hezký den.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever za 10 minut 8. Špatná komunikace nebo nevlídná atmosféra ve škole. I to vyčítali studenti i zaměstnanci ředitelce Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michale Mutl. Rada kraje ji na pondělním mimořádném jednání po 2 letech ve funkci odvolala. Situaci ve škole se teď pokusí stabilizovat ředitel z jiné školy.
1: My jsme to vnímali na tom učitelstvu, že to klima tam vůbec není výborný.
2: Říká jeden ze studentů Oliver Abraham.
1: Prostě komunikace špatná, všechno se projevovalo na těch učitelích, že to prostě, že trpějí, že to jde vidět, prostě, že to klima je blbý.
2: Vedení kraje zvažovalo 3 možná řešení. Nechat původní ředitelku, školu sloučit s 2. Jabloneckým gymnáziem Antona Randy, nebo ředitelku odvolat a dočasně místo ní dosadit někoho jiného. Zvítězila ta 3. varianta, jak říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jsme hlasovali tajně i proto, že na členy rady kraje byl v posledních týdnech činěn, řekl bych, mimořádně velký tlak. Já jsem tady mluvil o e-mailech a některé z nich měly zvláště odpudivý osobní obsah a musím říct, že vlastně i to byl ten důvod, proč já jsem nakonec dnes navrhoval odvolání paní ředitelky, protože v té situaci si podle mě jako kraj jsme si nemohli dovolit nechat pokračovat dál.
2: K odvolání ředitelky potřebujete zákonné důvody. Hejtman je specifikovat nechce.
3: Já se omlouvám, já tohle specifikovat nebudu vzhledem k tomu, že si myslím, že se nepochybně s odvolanou paní ředitelkou ocitneme v nějakém sporu.
2: Odvolaná ředitelka Michála Mutl dnes věc odmítla komentovat. Už dříve ale řekla, že ze své strany zásadní pochybení nevidí.
4: Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, neshledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
2: Ředitelka už začala předávat agendu svému nástupci, řediteli Jabloneckého gymnázia Antona Randy, Tomáši Hofrichtrovi.
5: Lidsky s ní cítím. Je mi líto toho, že ta její mise, kterou si vysnila, takhle dopadla.
2: Nový ředitel v tuhle chvíli potřebuje hlavně čas, aby se zorientoval.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Nového ředitele chce kraj najít do konce letošního roku. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5:08 posloucháte Český rozhlas Sever, Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále hezké úterý.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. 20. výstava v Liberecké galerii FOK nabízí snímky z veslařských závodů. Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Převládá stále vysoká průsvitná oblačnost. Přes den bude až skoro jasno a přehánky jen výjimečně. Teploty dnes i do 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil to mluvčí Ostravské univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
2: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
0: Ve fotografické galerii Severočeského muzea v Liberci můžou lidé navštívit 20. výstavu fotografií. Připravili ji dva autoři a současně veslaři Tadeáš Kamínek a bývalý olympionik Dušan Businský. Zachytili sportovce na letních veslařských závodech i v zimní přípravě, více řekla kurátorka Alena Čechová.
3: V části Tadeáše Kamínka jsou spíš o tom sportovním nasazení a o té disciplíně. Zachycují vlastně jeden závod, vnitřní veslování. Dušan Businský pak poskytuje pohled na mládežnickou přípravu, na spíše ty venkovní úsměvy, emoce.
0: A další informace přidáme ještě před 8:30. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to před několika minutami policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště blízko průmyslového areálu. Na místě už je několik hlídek a také zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policie. V anglickém Devonu na místě zvaném Start Point, nejjižnějším výběžku anglické pevniny, dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Aloisi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější piloty druhé světové války. Měl na kontě 15 střelů a zahynul v leteckém souboji nad Lamanským průlivem před 84 lety. Alois Vašátko před druhou světovou válkou působil byl i jako učitel v Litoměřicích.
1: Počasí.
0: Po ránu stále převládá vysoká průsvitná oblačnost. Přes den, hlavně odpoledne, už čekáme většinou polojasno nebo až skoro jasno. Přehánky jenom výjimečně a na horách. Teploty do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Problémy čekejte v Mostecké ulici Jarmily Glazarové. Kvůli rekonstrukci vodovodního řadu, včetně výkopových prací, je uzavřená. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Blíží se fakt velká vlna veder, až 40 stupňů ve stínu bude o víkendu. Chce to mít doma dostatek vody a něco na zachlazení. Já miluju melouny, musím říct, že zatím jsem si letos koupil meloun, tak nebyl nic moc sladký nebyl, ale až teď jsem se dozvěděl, jak správně meloun v obchodě vybrat. Někdo na něj klepá, ale to není 100% jistota dobrého výběru. Prý důležitější, aby měl polní skvrnu. To je místo, na které meloun ležel během toho, co dozrával na zemi. Hledejte zkrátka skvrnu s krémově žlutou a žlatavou barvou. To je totiž známka toho, že měl plod dostatek času dozrát na slunci. A pamatujte, člověku nese dva melouny, jeden pod levou a druhý pod pravou rukou. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Petr Novák a teď Brontosauři.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste slyšeli někdy o kounovských kamenných řadách? Já už tam byl, je tam hezky, byl jsem asi třikrát a je to tam opravdu taková mystická atmosféra. Tuhle historickou záhadu teď podhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Sever. Vesla připravit pozor, start. Ano, budeme se věnovat vestarskému sportu. V Severočeském muzeu v Liberci najdete fotografickou výstavu o tomto sportu. Její autoři jsou také veslaři, i proto na fotkách uvidíme nejen velké sportovní nasazení, ale taky emoce před i po závodech. My se na tuto výstavu vypravíme za chvíli.
1: Počasí.
0: Asi myslím, že tohle počasí bude ideální na vodu. Teď teploty kolem 20 stupňů, 20 stupňů máme v Litvínově, 17 stupňů v Děčíně, dnešní maxima 29, ráno dopoledne většinou polojasno, odpoledne až skoro jasno. Hezký den vám všem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Vodě zdar, tak zní název nejnovější výstavy ve fotografické galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Lidé tam uvidí snímky z FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Lidé tam uvidí snímky z veslařských závodů, ať už těch letních nebo zimních. V galerii FOK se propojuje tvorba dvou autorů, ať už těch letních nebo zimních. V galerii FOK se propojuje tvorba dvou autorů. Výstava je v pořadí 20., tedy jubilejní.
1: Vidíme tady otočenou loď dnem vzhůru, protože ta veslařka zrovna se potopila nebo teda obrátila po projetí cílem na Hoříně, na mistrovství republiky na dlouhé trati.
2: Dušan Businský je bývalý profesionální veslař a člen reprezentačního týmu České republiky. V roce 1992 se zúčastnil olympijských her v Barceloně. Současně se závodu ve veslování účastní jako fotograf.
1: Tohle to je příprava na závody. Kluci jdou na vodu, připravují si vesla, loď už mají připravenou uplata na vodě a je to ta poslední chvíle, kdy trenér může dát nějaké pokyny a potom je vypustí už na vodu.
2: A kde to bylo?
1: Tohle to je v Praze, na Vltavě, tady dnes je vlastně vidět skála Vyšehradu. Tohle to je opuštěná loď u Bleskáčského plata, já to mám interně nazvaný šli na pivo, že ji tam nechali a odešli. Je to taková starší loď, cvičná, kterou používáme buď to pro žactvo, které se učí veslovat, anebo potom v rámci nějakých akcí, kdy tam přijdou i rodiče těch dětí, tak se na to můžou zajezdit.
2: Veslování nabízí taky zimní závody, sice ne na vodě, ale v suchu na veslařských trenažérech. Takové okamžiky dokumentuje mladý veslař a fotograf Tadeáš Kamínek. Na výstavě Vodě zdar v galerii FOK představuje několik svých indoorových snímků, vysvětluje kurátorka výstavy Alena Čechová.
3: Každý rok se snažíme spojit nějaké dva autory a udělat jakoby dvojí výstavu, takový double. A tohle je právě pro letošek double veslařský. Jsou to autoři, kteří se vůbec neznali a opravdu se propojují až díky té fotografii.
2: Vy jste zmínila, že jste Dušana Businského potkala už jako studenta na liberecké fotografické škole, kde jste se poznala s druhým autorem, Tadeášem.
3: Tadeáše Kamínka jsem potkala úplně náhodou díky Czech Press Fotu, protože on se stal vítězem v veselé kategorii, takže mě hned napadlo tady to spojení mladého veslaře s trenérem spojit i v rámci veslování, ale pak jsem si říkala, že by vlastně bylo možná i zajímavé propojit je fotograficky.
2: Výstavu Vodě zdar ve fotografické galerii návštěvníci uvidí do 9. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den, hezké ráno vám všem. Dneska by se uchazeči o střední školy měli dozvědět, jak dopadli ve druhém kole přijímacích zkoušek. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás má František Janačík. Hezký den.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a celé zákaznické služby. Nová dceřiná firma je přípravou na vykoupení minoritních akcionářů a následné zestátnění výrobní části ČEZu. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes mohou dozvědět, jestli se dostali na střední školu. Organizace CERMAT výsledky zveřejnila v noci v elektronickém systému DIPSY a informaci o přijatých studentech by už měly mít také školy. V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků a plánovaný převod financování do státního rozpočtu. Do stávky se v České televizi zapojilo kolem 2000 pracovníků. V Českém rozhlase jich bylo dalších skoro 1100 z různých stanic a také regionálních studií. Podrobnosti přidáme po 8:45. Odborníci dnes budou v Ústí nad Labem snímkovat pomocí dronů takzvaný šikmý kostel. Cílem je pořídit data pro tvorbu detailního 3D modelu historické stavby. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 9 hodin. V Brně dnes nejen divadelníci oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Dnes bude po ránu stále převládat vysoká průsvitná oblačnost, odpoledne většinou už polojasno nebo skoro jasno, přehánky jen výjimečně a na horách. Teploty do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem začaly práce v ulici Přístavní za křižovatkou do Krásného Března a také směrem na Děčín. Kvůli vybudování přípojky vody pro novostavbu provozovny Autosklo Tým je vozovka zúžená do jednoho pruhu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Dříve mi připadalo, že nejvyšší metou našich kapel a zpěváků je taková ta největší koncertní aréna v Praze. Teď to vypadá, že je Eden. Skupina Miraj ohlásila, že bude mít koncert na stadionu v Edenu v příštím roce, přesně za rok 12. června. Tak uvidíme, jestli to bude jeden Eden, dva Edeni, tři Edeni nebo pět Edenů. Prostě když nemůžeš, tak přidej Miraj právě teď.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dneska je úterý 23. června, co přinese dnešní den. Dnešní den můžete strávit příjemně večer na Mosteckém Hněvíně. Jsou tam hned dvě akce, od 20.30 proběhne pozorování roháče, což je přírodovědná akce s entomologem Pavlem Krásenským. Až roháče uvidíte, pak můžete přeběhnout na divadlo. Od 21 hodin pokračuje divadelní léto na Hněvíně a dnes Mostecké divadlo hraje Sluhu dvou pánů. Milujeme Litoměřice, mají krásné historické centrum a určitě jste si říkali, co v těch domech bylo, jak vznikly. Tak dneska se to dozvíte, od 14 hodin začíná akce Domy vypráví. V oblastním muzeu vás výstavou provede kurátor Jan Pér, zaměří se především na architektonickou různorodost města a představí to, co se do výstavy již nevešlo. A na pohádku můžete zajít v Bílině, v lesní kavárně Kafáč, od 16 hodin bude hrát se Začarovaný les. Tohle představení odhraje divadlo Na klice. Odborníci z týmu geoinformatiků z Fakulty životního prostředí UJEPu a dronového centra Ústí nad Labem budou dnes pomocí dronů snímkovat kostel na nebevzetí Panny Marie. Cílem je pořídit data pro tvorbu detailního 3D modelu historické stavby pomocí autonomního letu dronu, fotogrametrie a přesně vypočítané trajektorie. Tak, hezký den, hezké úterý vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 8:45. I vy posloucháte Český rozhlas Sever. K výstražné stávce Českého rozhlasu se v pondělí připojila tisícovka z celkových 1350 zaměstnanců. Protest doprovázely také happeningy a setkání třeba v zahradě u budovy rozhlasu v Ústí nad Labem, kam se za chvíli podíváme v reportáži. I nadále dobré ráno.
1: Počasí.
0: Na severu Čech teď většinou polojasno, sluníčko se nám schovalo místy za mraky, někde stále svítí. Teploty 22 stupňů máme v Kadani, 23 stupňů máme v Litoměřicích. Dnešní nejvyšší teploty budou do 29 stupňů. Teď ráno dopoledne převážně polojasno, s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti, odpoledne polojasno až skoro jasno. K večeru se vyjasní úplně. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, Zdeňka má dneska svátek, všechno nejlepší, máme 12 minut před 9, jste s Českým rozhlasem Sever. Pracovníci Českého rozhlasu chtějí i dál objektivně informovat, vzdělávat a kultivovat společnost. I proto požadují zachování nezávislosti média. Plány vlády na změnu financování totiž podle nich ohrožují. Upozornit na to měla pondělní výstražná stávka, kterou doprovázely i různé happeningy.
1: Na zahradě Ústeckého rozhlasu vzniklo improvizované pódium, přišlo několik desítek lidí, stejně jako organizátoři v černém oblečení. Posedali si na židličky rozmístěné v trávě ve stínu stromů v horkém dni a sledovali štafetové čtení.
2: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
1: Předčítá herec Jan Plouhar.
3: Rozhodně chci podpořit nezávislost veřejnoprávních médií. Myslím si, že to, co se děje, je prostě jenom zvůle politická. Veřejnoprávní média by měla klást nepřímné otázky, což svou úlohu plní.
1: Kateřina Valešová z komunitní nadace zase oceňuje pomoc rozhlasu dobrovolníkům a neziskovému sektoru.
4: Jeden z nejserióznějších parťáků, skrze který vlastně můžeme šířit myšlenky dárcovství a filantropie.
1: Vy jste posluchačka Českého rozhlasu?
4: Ano, já si pamatuju z vyprávění, co se dělo v 68. jako roce, jak vlastně bojovali. Musíme taky zvednout tu rukavici a postavit se na stranu České televize a Českého rozhlasu, protože si myslím, že jejich nezávislost je naprosto stěžejní pro nás, pro všechny.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO současná vláda plní změnu financování veřejnoprávních médií pouze svůj program. Babiš vytkl ředitelům obou institucí, že nejsou ochotni se bavit o úsporách.
5: Všichni mluví o úsporách. Všude, ve Finsku, BBC, ve Francii, v Německu, tady ani slovo o tom, že by chtěli tyhle dvě veřejnoprávní média šetřit.
1: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den za 7 minut 9, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Co kdybyste vyhráli 3 miliardy? Co byste s tím dělali? Komu byste to řekli? Chodili byste dál do práce? To probereme mezi 9 a 10 v pořadu Dáme řeč, ale nejdřív tady budou zprávy v celou. V nich se dozvíme, že v teplické nemocnici nově funguje jednodenní chirurgie. Hezký den.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pomocí dronu dnes vzniká 3D virtuální model ústeckého šikmého kostela. V teplické nemocnici je nově jednodenní chirurgie. 55-letý muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia v Čelákovicích u Prahy. Převládá vysoká oblačnost, přes den až skoro jasno, přehánky jen výjimečně a teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Odborníci dnes v Ústí nad Labem snímkují pomocí dronů takzvaný šikmý kostel. Cílem je pořízení dat pro tvorbu detailního 3D modelu historické stavby. Na místě máme reportérku Janu Vytázkovou.
3: Kolem šikmého kostela na Ústeckém kostelním náměstí se střídají dva drony. Pořídí tisíce snímků, ze kterých pak bude elektronický 3D model budovy kostela. Drony létají do 60-metrové výšky, aby nasnímali kostel i ze zhora. Budou tady celé dopoledne. Piloti hlídají okolí, aby jim zvědaví nebo nepozorní chodci nevstupovali do záběrů. Z Ústí nad Labem Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Krajská zdravotní otevřela v nemocnici Teplice jednodenní chirurgii. Nové oddělení má 11 lůžek a 2 opravené operační sály. Podle primáře chirurgie Martina Seseka tam budou prováděny artroskopické ortopedické výkony a menší operační zákroky z oboru chirurgie. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Informovala o tom ráno policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia, původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajsová.
4: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
2: Učiliště, kam už původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek a také zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Maximální přípustné ceny pohonných hmot se oproti pondělí mění jen o několik haléřů. Ministerstvo financí to v pondělí uvedlo na svém webu. Nafta stojí dnes maximálně 35 korun a 54 haléřů. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlácí. Litr se dnes prodává maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Oproti včerejšku tak stojí o 9 haléřů víc. Vláda chce ceny paliv určovat zatím do konce června.
1: Sport.
2: Wimbledonská vítězka z roku 2023, tenistka Markéta Vondroušová, dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela maximální možný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Proti verdiktu se Vondroušová může odvolat.
1: Počasí.
2: Panuje převážně polojasno s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne čekáme i skoro jasno, na horách přechodně více oblačnosti a k večeru se už vyjasní. Teploty do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 133 cm, průtok 87 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na výjezdu z Podbořan na Vroutek čekejte kyvadlový provoz v ulici Vroutecká. Stavební firma tam zahájila budování silničního napojení při stavbě nového nákupního centra. A v Bílině připomínáme problémy a možné zdržení kvůli opravám na průtahu 1/13 mezi kruhovými objezdy Lidl a Albert. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Před několika týdny nás překvapila zpráva, že někdo vyhrál prostě 3 miliardy korun. Tak si představte, že byste to vyhráli vy, co byste s tím dělali, komu byste to řekli, co byste udělali jako první. Fando, kdyby si vyhrál 3 miliardy? Co by si udělal?
2: No rozhodně bych to neřekl tobě.
5: Ne?
2: Neřekl bych to určitě do vysílání Českého rozhlasu sebe.
5: A komu by si to řekl?
2: Já ti nevím, já jsem ti nad tím tak nikdy přemýšlel. Dělal jsem si takové mentální cvičení doma a zjistil jsem, že to vlastně nechci říct asi vůbec nikomu. Že by si to opravdu potřeboval hodně promyslet.
5: Promyslet. A co by si udělal jako první?
2: No to bych nejdřív musel promyslet, no. Tak určitě bych třeba nešel a nekoupil bych si Lamborghini.
5: Ne. Dobře. No. Tak jak je to u vás? Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. K tomu dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Ivone Přenosilová, teď už Anna K.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Výhra 3 miliardy. To normální člověk v životě nedokáže utratit, to je nemožné. To si nedovedu představit, co bych dělal, asi bych se zbláznil. Jediné reálné řešení pro výherce je s rodinou odcestovat úplně někam do neznáma nebo bez rodiny. Kdo z nás se nikdy nezasnil, jaké by to bylo vyhrát velké peníze, třeba 3 miliardy, jako ten zmíněný jeden šťastlivec letos v květnu. Obří výhra v loterii může změnit život z minuty na minutu. Jak se s tím vlastně vypořádat a je dobré se s výhrou svěřovat svému okolí? Tak to jsme se na to zeptali psychoterapeuta Luciana Kantora.
1: Nejdůležitější je nemít svůj dosavadní život. Minimálně měsíce. Měsíce žít tak, jak jsem žil doposud, protože ve chvíli, kdy udělám radikální změnu, tak na ní nejsem připraven nebo připravená. To znamená opravdu měsíce fungovat tak, jak jsem fungovala, nechat ty emoce sednout a začít vytvářet dlouhodobý horizont jako plán na 20-30 let při této částce, vlastně na několik generací dopředu, jak s těmi financemi naložím. Peníze jsou vždycky jenom prostředkem. To peníze nejsou cíl. Ve chvíli vím, jak ten prostředek mohu použít, tak mi slouží. Ve chvíli, kdy vlastně finance beru jako cíl, tak je to závaží, které mě stahuje do hlubin vlastně negativních emocí. Bylo to minimalizovat vlastně změny, které jsou vidět na venek. Znamená nikomu to vlastně jako neříkat. Je zbytečné to někomu sdělovat. Protože ve chvíli, kdy já si vytvořím nějaký plán, nebo ta rodina si vytvoří nějaký plán, a ty změny jsou postupné, tak to sociální okolí, v kterém já žiju, si na to zvyká a vlastně mě i tak přijímá. Ve chvíli ta jako změna je radikální, tak se to všecko rozsype, kdo meček z karet. Nemůžu se snažit utajit, protože v té chvíli vlastně vytvářím prostor pro to, aby tam vznikaly dohady. Ale je dobrý to minimalizovat vlastně to, co já pouštím na venek.
0: Popisuje v našem vysílání psychoterapeut Lucián Kantor. A teď si to představte vy. Vyhrajete 3 miliardy. Co s tím? Komu to řeknete? Jak byste to řešili? Co byste si koupili jako první? Co byste udělali jako první? Volejte 475 212 212 nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Výhra 3 miliardy. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete zavolat 475 212 212, abyste se dostali právě teď do vysílání. Představte si, že byste vyhrali 3 miliardy, co byste s tím dělali, komu byste to řekli, co byste si koupili. Já bych asi ty peníze rozdělil do mnoha bankovních domů, na mnoho investičních fondů, nějaké peníze bych možná zahrabal na zahradě, třetinu peněz bych věnoval na dobročinné účely, aby se jako samozřejmě, že to říká každý, ale já bych využil té absolutní anonymity, aby o tom nikdo nevěděl. Co byste dělali vy? Pojďme na první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, já vás zdravím. Kdybyste vyhrál 3 miliardy, komu byste to řekl?
1: No takhle, asi bych to dvakrát, no spíš asi rodině samozřejmě,
0: ano.
1: Ale co se týká toho utrácení, já myslím, že bych asi podpořil nějaký ty rodiny, co mají problémy s dětma, co nemají na operace.
0: Hmm.
1: To je potom jako hrozný, když někomu umře malý dítě.
0: To je pravda.
1: Jo, a popravdě řečeno je ještě smutnější, že se o to nepostará stát.
0: Hmm.
1: A pokud potom ten dotyčnej, a teď to řeknu ironicky, se nedej bože uzdraví, vyroste a začne pracovat, tak potom ten stát po něm chce daně.
0: Hmm.
1: To je úplně katastrofální. Nejdřív by ho nechá v klidu umřít, nebejt nějaký občanský iniciativy, a když se uzdraví, tak najednou se na něho vzpomene s daněma.
0: Takže vy byste
1: morálka úplně neskutečná.
0: Pomohl těmto takže rodinám, kteří jsou v nouzi a kteří schání peníze.
1: Přesně tak, ale ne přes nějaký nadace, co mají sídla na Ukrajině, to rozhodně ne.
0: Sám osobně.
1: Já bych to spíš směřoval konkrétně pro ty daný lidi, pokud byste k tím nějakým způsobem ho dostat, že jo, to dá rozum.
0: A udělal byste si sám sobě nějakou radost, já nevím, jestli sníte třeba o chaloupce, o novém autě. 3 miliardy to jsou velký peníze.
1: Víte, ve svým podstatě člověk to opravdu moc nepotřebuje. Stačí, ano. Když je spokojený, šťastný. Možná, že bych k něčemu takovému došlo, ano, já neříkám, že ne.
0: Jasně.
1: Jo, ale že bych to teďko nad tím přemýšlel a trápil se, že něco takového si nepořídím, nebo na to nemám, abych si to pořídil,
0: ano.
1: Tak to se teda opravdu netrápím.
0: Dobře, já vám moc děkuji za telefonát, mějte se hezky a nashledanou.
1: Díky. Také, děkuju a
0: nashledanou. Napsala i Milena, no bylo by to hodně peněz, což nehrozí, ale pokud by se štěstí usadilo na mě, tak bych investovala do opravy zdejšího kláštera a vybudovala bych zde třígenerační dom pro seniory, osamělé maminky a děti. Všude by bylo živo, radost, vzájemná pomoc a já bych tam bydlela v pokoji číslo 1. Vedle je hned hřbitov s mými rodiči, babičkama, příbuznýma, tak je vyřešeno. Idea krásná, uvidím, co jste z tohoto unikátního kláštera stane a samozřejmě zbytek bych rozdala ostatním. 3 miliardy korun. Představte si, že byste vyhráli. Co byste s tím udělali, komu byste to řekli, volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, výhra 3 miliardy. Co byste s tím udělali, komu byste to řekli? Já opravdu asi těm nejbližším dětem, mamce, ty peníze bych mezi ně rozdělil, asi bych normálně dál chodil do práce, práce mě baví, ale víc bych si užíval víkendů a určitě bych si koupil chalupu někde na horách, to je taková první investice. Pojďme na další telefonát. František z Kralup nad Vltavou je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, přeji vám i posluchačům.
0: Dobrý den, nevyhrál jste na hru 3 miliardy?
1: Ne. Já nepotřebuju, ne. Mě to stačí. Hlavně, aby zdraví sloužilo, ale jasně. Co bych s tím udělal?
0: No,
1: tak samozřejmě, že bych podělil ty moje nejbližší rodiny a tohle.
0: Ano.
1: A hlavně bych nechal svolat radu tady obecního úřadu, aby rozhodli s lidma, co by potřebovali ještě ve městě udělat. Máme tady hodně věcí, ale co by bylo potřeba.
0: Jo.
1: A samozřejmě bych to dotoval, když by ještě něco zbylo, víte.
0: Jasně.
1: A to je dost velká částka, za to se nechá pořídit hodně věcí,
0: no,
1: jasný, víte.
0: No,
1: takže takhle hlavně, abych udělal radost, jsem kralupský rodák a kralupským rodákům a obyvatelům, aby jsem udělal radost něčím, co by mě v životě potěšilo hlavně. To hezky, bych potřeboval. No. Díky moc.
0: Díky, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Tak taky, naschledanou. Díky.
0: Krásně řečeno. Tak zatím bychom ty peníze hlavně rozdávali. Napsala Helena, já bych to neřekla nikomu, jelikož by bylo rázem po mně. Tak tolik paní Helena. Zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč nebo napište mail na dáme @rozhlas.cz. 3 miliardy, kdybyste vyhráli, co byste s tím dělali, komu byste ty peníze rozdali, co byste si koupili, volejte.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, výhra 3 miliardy. Komu byste to řekli, co byste s tím udělali? Já bych koupil baráček někde u moře v Toskánsku, tam se mi líbí. Netroškařil bych, nebudu šetřit, koupil bych ještě apartman v Alpách kvůli lyžování. Co vy? František z Roudnice nad Labem je na telefonu, hezký den, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, nevyhrál jste 3 miliardy náhodou?
1: No, ještě ne, no. Ještě ne.
0: Ale komu byste to řekl, kdybyste vyhrál?
1: Určitě nikomu.
0: Určitě nikomu.
1: Určitě bych to zatlal. Jo. Ne, ale rodina samozřejmě, no, těm nejbližším, jak se říká.
0: Ano,
1: no.
0: Máte nějaký sen, co byste si za to koupil?
1: No, to má každý, že jo, nějaký ten životní sen. Já bych určitě navštívil nejdřív do chvíle, aby mu udělali velký vyšetření, aby viděl, jak tady dlouho budu,
0: no.
1: Jestli má cenu se to vůbec užívat a vybírat.
0: Jo, jasně.
1: No, pak bych udělal jednorázovou takovou tu organizaci, která by dala každému důchodci 1 000 000 korun jednorázově.
0: Jo.
1: To by... Ty, co nám tady vybudovali, to, co my tady máme dneska.
0: Jo, tak, jo. No, tak to je asi...
1: Za poděkování za to, protože od té doby se tady nic pořádného neudělalo.
0: Ano.
1: To udělali ty naše rodiče a prarodiče.
0: Ano, takže tak. A kdyby vám zbylo?
1: Kdyby mi zbylo, tak bych zase vybral na ty chytrý mladý lidi, kteří mají snahu pracovat, aby měli vzdělání, aby nás mohli reprezentovat.
0: Dobře.
1: Samozřejmě to už by musela být podělená rodina, jo, to bylo,
0: no.
1: Ale ono, když to vemete, ono je to raketa.
0: To je strašně peněz, to je strašně peněz.
1: No, to je mazec, takže...
0: Pořád se z vás snažím dostat něco pro osobní radost, jestli byste si koupil auto, letadlo.
1: Určitě, no, letadlo nepotřebuju, no, ale jak říkáte vy, jednu chatičku někde u vody na sluníčku,
0: no.
1: Nějaký ten apartmánek, že jo, někde u moře, aby byla rodina spokojená, manželka spokojená a něco na těch horách, aby se mohli sklouznout.
0: Dobře.
1: A co jiného potřebujeme?
0: No víc nic. Díky.
1: Zdravíčko, a to si nekoupíme.
0: Tak hodně zdraví vám popřeji, díky za telefonát a mějte se hezky.
1: Naschle.
0: Tolik Franta z Roudnice, napsala i Jarmila. Já bych zařídila moji skoro 80-leté mamince do životní péči s bezbariérovým přístupem. Dala půlku svým dětem a pak bych si to samé zařídila pro sebe, protože jsem v životě moc dobře pochopila, co je důležité. Pár kopanců do zádele jsem si už uštědřila, tak teď už jen to dobré. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Co byste dělali s 3 miliardami?
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já.

Robin, ať se na hucelní spíšíte najmout tak. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

ať se na ducom zvýší pinajmou tvář. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám,

0: jak do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Johoho, 3 miliardy, kdybyste měli, tak jako asi bych koupil nové auto, ale žádný výrazný, prostě velký, bezpečný, nenápadný auto. Nepotřebuju jachtu, chodit do luxusních restaurací, mít sportáka, ale asi bych si víc užíval, třeba chodil na divadla, na koncerty, cestoval bych. Pojďme na další telefonát, paní Marcela z Neštěmic je na telefonu, hezký den.
2: Dobrý den, pane Zdenku, já vás zdravím a všechny posluchače.
1: Dobrý den, tak 3 miliardy jste nevyhrála, se taky zeptám pro jistotu.
2: No, zatím ne, ale čekám to. Pane Zdenku, já kdybych vyhrála, teda jak se říká, kdyby, tak mám 4 děti a 6 vnoučat.
1: Ano.
2: Tak všem bych pořídila pěkný rodinný domeček.
1: Ano.
2: Sobě bych si pořídila rodinný domeček a co by zůstalo, tak bych věnovala na nemocný děti a starý lidi, jako jsem já.
1: To je bohulibý, to je hezký a samozřejmě to jsou 3 miliardy, to je strašně moc peněz. Já vím, že sbíráte pivní etikety, takže byste si koupila pivovar, ne vlastní?
2: Pane Zdenku, to bych ještě teda, když tak už, ano. Kdyby ještě něco zbylo, tak bych objela všechny pivovary, abych měla největší sbírku na světě.
1: Jo, takže by to byly i světový pivovary.
2: Jo, já jsem dřív sbírala celý svět, ale to už nejde a už sbírám jenom český etikety.
1: Ano, ano.
2: Protože to už je moc, to už nejde. A zajedno, teď, když nám dali ty důchody starobní, no to je úplně v breku, to nemá ani cenu o tom mluvit, to. Ale snažím se aspoň ty české etikety sbírat.
1: Jo, no, dobře.
2: Sbírám to už 48 let.
1: No, to byste potom za ty 3 miliardy si mohla otevřít i vlastní muzeum.
2: Tak jo.
1: Jo, tak já vám držím palce, aby vám to vyšlo. Díky moc.
2: Já vám pane Zdenku, já ano. Až tenhle pátek vyhraju, nebo v neděli, ano. Tak vám zavolám, že jsem vyhrála.
1: A já vám zahraju písničku na přání, jo? Domluvám.
2: Ano, děkuji moc krát.
1: Mějte se hezky. Naschledanou. Napsala i paní Veronika, kdybych vyhrála 3 miliardy, tak bych to ani nikomu nemusela říkat. Lidi by si všimli, že jsem odletěla vlastním letadlem na svůj vlastní ostrov. Tak ještě jeden telefonát stihneme. 3 miliardy, kdybyste vyhráli. Přátelé, tak co? Co vy na to? Co byste si za to pořídili? Co byste si koupili, komu byste to řekli. Ještě jeden telefonát stihneme. Můžete napsat i mail na dame@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vaš

0: Český rozhlas Sever s vámi. Kdybyste vyhráli 3 miliardy, tak 3 miliardy nepotřebuju, to už je moc. Stačil by nějaký ten milion, abych všechno poplatil teď zpátky na zem, takže 3 miliardy nejsou, tak dál budu pracovat a žít tak, jak žiju, prostě spokojeně. Pojďme na poslední telefonát. Honza z Velvary je na telefonu. Hezký den, já vás zdravím. Dobrý den.
1: Krásný den vám do studia i všem posluchačům Český rozhlas Sever. Představit si, že bych vyhrál, nebo že bych se stal vlastníkem 3 miliard. Ta představa, já mám na to číslo, je to jenom jedna trojka a pak jsou jenom nějaký nuly, že jo? Jenom nuly. Ale takhle, já takhle uvažuju rozumně. Nechal bych přesně, jak říkal pan doktor, že vlastně nikomu nic neříkat v klidu, rozmyslet si to, nechat to chvilku ležet a samozřejmě něco si z toho teda, já nevím, nakoupit. Jo, že by mě třeba jako hned první den přestali zajímat akční ceny, jo, třeba letáky už bych nečet, jo. Ale nevím, já myslím, že bych investoval, třeba vemte si státní dluhopisy, kdyby člověk koupil za 3 miliardy státní dluhopisy, to máte ročně, já nevím, ke 3 milionům zisk. Takže vlastně to tam můžete nechat válet někde na účtech a jenom z těch výnosů si, já nevím, něco, možná bych si udělal, já nevím, kapitánský zkoušky na jachtu, zaplatil bych si kurz jízdy v nějakých drahých autech, jo, možná bych si udělal kurz jízdy na nějakým drahým koni, možná bych se podíval i do všech míst světa časem postupně a tak dále, možná bych učinil mnoho žen šťastnými.
0: A komu byste to...
1: Asi ta první reakce by byla, že by mě přestali zajímat jako akční ceny na regálech a letáky, už bych nečet.
0: A komu byste to řekl, že jste vyhrál tolik peněz?
1: Ale člověk samozřejmě, ať se snaží sebe víc, tak to chování se asi určitě změní, nebo změní se to, že začne chodit třeba jinak oblíkanej, začne chodit postupně, se nějak je zajištěný. Asi bych do té práce nějaký chodil, sice asi už bych vynechal nějaký velký výkonnosti, ale někam bych asi coural, tak nenudil bych se, určitě bych neležel a že bych si zaplatil někde nějaký ostrůvek v Tichomoří a ležel bych pod palmou a jenom bych tam pil to kokosové mlíko, to asi ne.
0: Jo, jasně. Ale plán je jasný a nevyhrál jste to náhodou?
1: Takhle, ono je dobrý asi nejdřív si sadit, že jo?
0: A to jste neudělal.
1: První krok úspěchu.
0: Tak příště. Dobře. Díky.
1: Zkusíme to. Motivujete lidi. Děláte to dobře. Mějte si krásně. Naschledanou.
0: Jana z Děčína ještě napsala, reaguji na dnešní téma dne. Asi bych začala tím, že člověk životu potřebuje hodně málo a 3 miliardy je hodně moc peněz. Plán bych měla. Sama pro sebe bych si koupila pouze kvalitní auto a zařídila si zázemí pro zvířata, o které se starám. Jinak většinu peněz bych poskytla organizacím, které se věnují záchraně opuštěným a týraným zvířatům. Také bych podpořila jedno sociální zařízení, kde se starají o staré a nemocné klienty. Rovněž bych podpořila umění, konkrétně rockovou hudbu. Není třeba se takovou záležitostí chlubit, aby to nedělalo zbytečný rozbroje. Pokud by někdo potřeboval z mého okolí opravdu finanční pomoc, tak bych neváhala a tu pomoc bych mu poskytla. Peníze nejsou vše, hlavně ať jsme zdraví a tím i šťastný. Tolik Jana z Děčína. A tím je, já si myslím, řečeno úplně všechno. Tak já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč a držím palce, abyste třeba příště vyhráli ty 3 miliardy vy. Hezký den vám všem.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem. Lenka Šubová řekla, že na konci týdne bude velký vedro, že asi nepůjde do práce. Podle mě vyhrála 3 miliardy. Hezký den.
1: Kdyby?
0: No.
1: No tak tobě bych to neřekla.
0: Ne? A chodila by si do práce?
1: Nevím. Jako chce se mi říct, že ano.
0: Ano.
1: Ale kdyby se to opravdu stalo, tak nevím, fakt nevím.
0: Jo, jo.
1: Práce mě baví, pochopitelně, ale zase utrácet 3 miliardy by byla taky fajn práce.
0: Co by si koupila jako první?
1: Asi by to nebylo nic hmotného, spíš bych se odjela někam podívat.
0: Na Máchač?
1: No, ne.
0: Po 10. hodině kam se podíváme?
1: Podíváme se na Hrbolec. Já když jsem viděla ten název téhle skalní věže, vzpomněla jsem si na Hrdobce, ano, ano, ze slavné básně a taky českého filmu, ale ne. Tahle Čedičová skalní věž se jmenuje Hrbolec a my na ní dnes vyrazíme s Evou Bucharovou. Samozřejmě těch cílů, které společně zdoláme v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, bude mnohem víc.
0: Ano, a zítra v pořadu Dáme řeč se vás budu ptát, jestli si objednáváte jídlo, třeba oběd přes internet, jakože vám ho doveze kurýr, jestli jste už nějak řešili třeba reklamaci, že vám místo pici přivezli kebab nebo nevím, a jestli si objednáváte i potraviny přes internet. Takže jídlo přes internet, objednávky už zítra v pořadu Dáme řeč. Budu se těšit.
2: Český rozhlas Sever.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječky.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Kvůli financování médií veřejné služby se večer zástupci vládní koalice sešli s odboráři Českého rozhlasu i České televize. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Český Dub udal v elektronické aukci dalších 8 pozemků pro rodinné domy. Převládá vysoká oblačnost, přes den až skoro jasno, přehánky jen výjimečně a teploty dnes do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Odboráři veřejnoprávních médií se v pondělí večer sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími zástupci vládní koalice. Jednali o návrzích, kterými chce vláda převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy považují za nepřijatelné. Vadí jim jak jejich obsah, tak forma, kterou koalice o změně jedná s vedením médií. Výsledky schůzky shrnul předseda společné odborové organizace obou médií Jan Křemen.
4: Z toho jednání vyplynula jedna věc, že v tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
3: Kvůli snahám o zrušení televizních a rozhlasových poplatků v pondělí vyhlásili pracovníci médií veřejné služby jednodenní výstražnou stávku. Vládní plán na změnu financování České televize a Českého rozhlasu je podle Evropské vysílací unie znepokojující. Informovala o tom v tiskové zprávě. Vláda chce od nového roku zrušit současné poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Evropské vysílací unie ale musí být taková reforma předvídatelná a zaručovat redakční nezávislost. To podle unie vládní návrh nesplňuje. Vyzývá proto českou vládu, aby od změn upustila. Za prohlášením stojí celá výkonná rada vysílací unie, jejími členy jsou třeba britská BBC nebo veřejnoprávní francouzská televize a švédský rozhlas. Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit napojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní trať Praha-Ústí nad Labem Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí. Řekl to senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
5: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
3: Podporu vyjádřili i město Louny a Žatec. Zastupitelé Českého Dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě na Zhůrách v elektronické aukci. Dražitelé mají teď týden na zaplacení poloviny kupní ceny. Pokud ji uhradí, bude mít město prodaných 42 pozemků z celkových 55. Parcely jsou určené pro rodinné domy, jejich výstavbou mohou majitelé zahájit na jaře roku 2028. Do té doby bude radnice stavět v místě potřebnou infrastrukturu, jako příjezdové cesty, sítě nebo veřejné osvětlení.
2: Počasí.
3: Panuje převážně polojasno s vyšším podílem vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne čekáme až skoro jasno, na horách přechodně více oblačnosti, k večeru se ale úplně vyjasní. Teploty do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Policie řeší v Ústí nad Labem v křižovatce pod Větruší na silnici 1/30 v pruhu na Lovosice srážku osobního a nákladního auta. Čekejte tam zdržení. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné úterý s Českým rozhlasem Sever začíná dopolední Express. České vítězky soutěže Miss nejsou, nebo alespoň v minulosti nebyly, jen dívky s hezkou figurou a obličejem. Hned několik z nich prožilo velmi zajímavý profesní život třeba na místních radnicích. Jednu z krásných starostek si představíme v dnešních slavných Severočeších. Vyrazíme taky k zajímavým skalním útvarům, upečeme si miletínské modlitbičky a něco si povíme i o léčivých bylinkách. No a po 11. s naším hostem zbalíme cestovní lékárničku. Teď se ale na cestu úterním dopolednem teprve vydáváme. Hrát a zpívat nám k tomu budou Jakub Smolík a po něm Marie Rotrová.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Jedna krásná žena ve vysílání Českého rozhlasu Sever teď uvolní místo jiné. Dospívala Marie Rotrová a tou druhou krásnou dámou, o které teď bude v našem vysílání řeč, je výrazná tmavá kráska, která kdysi získala titul Miss a dneska působí jako starostka v Jevanech.
1: Slavní Severočeši.
2: Na luxusní východopražské adrese v Jevanech je starostkou. Pokud vám jméno Pavlína Kratochvílová nic neříká, určitě napoví její dívčí příjmení Babůrková. Narodila se v roce 1973 v Novém Boru. Pro modeling jako velmi mladou dívku objevil ústecký fotograf Petr Berounský. V roce 1992 se stala československou Miss a druhá skončila v soutěži Miss Europe. Nestratila se ani na Miss World, kde obsadila 7. místo. Z přehlídkových mol a světa společenských rubrik se ale brzy stáhla. Toužila po dětech a rodině. Vzala si mělnického podnikatele Jiřího Linharta, se kterým má syna Jana. Pozornosti bulváru ale neušla. Média o ní později dlouho psala jako o ženě, která přebrala partnera slavné zpěvačce Lucii Bílé. Byl to o více než 20 let starší producent a podnikatel Petr Kratochvíl. Pavlína Babůrková Kratochvílová s ní má další 4 děti. Výhradně rodinný život pak spojila s komunální politikou, ve které se angažuje od roku 2006. Své soukromí si chrání a veřejné akce celebrit nevyhledává.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Náš dnešní tip na výlet je plný roztomilých místních názvů. Konec konců posuďte sami. Cílem našeho dnešního výletu je Hrbolec neboli Pickelstein. Jak uslyšíte od Evy Bucharové, není to hrad, ale podivuhodný skalní útvar v Lužických horách.
2: Název Pickelstein svádí k romantickým představám o starodávném hradu. Ve skutečnosti se jedná o zajímavé nakupení mohutných skalních bloků v oblasti severního podhůří Lužických hor, nedaleko obce Rybniště. Tento přirozený čedičový skalní útvar, na mapách značený jako Hrbolec, je na hranici dvou geologicky zcela rozdílných oblastí. Jedná se o takzvaný Lužický přesmyk. Jenom o kilometr dál západním směrem za Pickelsteinem končí chráněná krajinná oblast Lužické hory a začíná pískovcová oblast Českého Švýcarska. Veřejnosti je tato přírodní zajímavost málo známá, protože do těchto míst dosud nevede značená turistická trasa. Podivuhodností tohoto skalního monumentu je hranatá věž, kterou lze zdolat pouze horolezeckým výstupem. Byť na konci 19. století tu byla zřízena skalní vyhlídka, ale ta zanikla. Pickelstein sice připomíná malý hrádek, ale je to soustava skal a balvanů, vytvořená věkovitou erozí z vulkanického materiálu. K Pickelsteinu je pohodlný přístup po neznačené lesní cestě, která odbočuje v zatáčce ze silnice z Rybniště do Doubice. U skály je zastřešené turistické odpočívadlo, kde se dá příjemně posvačit i najít úkryt před nepřízní počasí. Lesní cestou se dá od Hrbolce sejít na modrou turistickou trasu do historického centra městečka Chřibská, kde je informační centrum, muzeum přírodovědce Tadeáše Henkeho i kavárna nesoucí jeho jméno.
0: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi je další recept z pochoutkového roku. Tentokrát to bude nejlepší recept roku 2022. Tehdy šlo o miletínské modlitbičky. Perníčky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou. Původně od Lenky Hagerové z Klecan. My se je dnes naučíme dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Toho nezastavil ani malý problém. On totiž nemohl najít to správné kartové vykrajovátko, ale poradil si. Zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perníčky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžová a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano.

0: a samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
0: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
0: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
0: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
0: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
0: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
2: Tyhle sladké perníkové sendviče, tedy rozumějte miletínské modlitbičky, si prostě můžete upéct kdykoliv jako takovou dobrou svačinku. Vylepšený recept od Romana Pauluse najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a samozřejmě je tam i ten původní recept od Lenky Hagerové z Klecan. No a v neděli si připomeneme další recept, tentokrát ten, který v roce 2022 obsadil třetí místo díky rozhodnutí poroty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou a po svém nám je upeče cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jedna z písniček, které nestárnou, a to ani v téhleté české verzi od Václava Neckáře. Mídlový princ, máme 10 hodin a 44 minut a čekají nás dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Tentokrát se budou věnovat bylinkám, které dokáží pomáhat nám, ženám.
1: Babské rady.
2: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Věra Špinarová dospívala, my si za malou chvíli pustíme jeden obrovský hit skupiny Opus, ale ještě předtím se podíváme na zajímavé akce, které dnes můžeme navštívit. První pozvánka nás zavede do Podbořan, do kostela svatého Petra a Pavla, kde bude probíhat Dvořákův festival. Ten dnešní večer je nazvaný Zlatá harfa a nabídne tedy logicky krásnou hudbu v podání harfy. Zazní známé i méně známé skladby od klasiky až po romantickou francouzskou hudbu. A tu hudbu doplní mluvené slovo Jana Čenského. Kostel svatého Petra a Pavla mají taky v Oseku, tam dnes od 18 hodin, stejně jako v těch Podbořanech, tam je to taky od 6, tak v Oseku dnes v kostele vystoupí dva soubory Litvínovské základní umělecké školy. Představí se tady Komoráček a Happy Strings, tedy smyčcový a kytarový soubor. No a další hudební mládež, tak ta předvede své dovednosti v Ústí nad Labem, kde pak to mám, oni hrají Drákulu. Dům kultury od 18 hodin muzikál Drákula a představení, které vzniká v rámci zájmové činnosti dětí a mládeže. Takže, jak jsem říkala, další šikovný potěr. Profíci, ti se aktuálně představují na Mosteckém Hněvíně, kde od 21 hodin dnes Městské divadlo v Mostě uvádí Sluhu dvou pánů. No a kdyby se vám nechtělo na divadlo, ale chtělo by se vám na Hněvín, tak můžete, protože od 8:30, tedy o půl hodiny dřív, než tady začne divadlo, tu proběhne přírodovědná akce s entomologem Pavlem Krásenským, se kterým můžete pozorovat roháče. Tak já myslím, že nabídka je to víc než pestrá. Vyberte si a dobře se bavte.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách. Kilometry cyklostezek Českým středohořím. Krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích vyhledalo za půl roku 60 lidí. Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Policie pátrá po ozbrojeném muži, který se pohyboval v Čelákovicích u Prahy. Naposledy byl viděn v Brandýse nad Labem. Přes den až skoro jasno, přehánky výjimečně, teploty dnes do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Litoměřicích letos začala fungovat nová poradna, ta se zaměřuje na oběti a lidi ohrožené domácím násilím, především na rodinách s dětmi. Podle posledních dat je o novou službu litoměřické pobočky Naděje velký zájem. Podrobnosti přidává z místa redaktorka Lucie Hýzlová.
4: Součástí odborného týmu jsou dvě sociální pracovnice, psychoterapeutka a externí právník. A během půl roku fungování už poradně podle koordinátorky poradny a krizové interventky Naděje Lucie Putnové pomohly 60 lidem. A nejde přitom jen o ženy, oběti domácího násilí jsou i mezi muži. Násilí může mít podobu psychického teroru, ponižování, kontroly peněz nebo izolace od okolí. Lidé se na poradnu mohou obrátit telefonicky, e-mailem nebo SMS-kou. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
2: Hejnice ve Frýdlantském Výběžku začnou hledat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Náklady radnice odhaduje na 70 nebo i 80 milionů korun. Přes polovinu nákladů by městu mohly pokrýt dotace. V domě bude 16 bytů určených pro místní obyvatele. Českému rozhlasu to řekl starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí prezidenta. Současně žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o založení delegace několik měsíců. Dosud se účastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Policie dál hledá ozbrojeného muže. 55-letého Petra Šimona naposledy viděli před 8 hodinou ráno v Brandýse nad Labem. Měl červenou kšeltovku, světlou bundu a v ruce držel zavazadlo. Policie po něm začala pátrat poté, co se střelnou zbraní směřoval k učilišti v Čelákovicích. Tam zasedá krizový štáb, říká starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
5: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
2: Policie pomůže v současnosti pátrá také v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
3: Sport.
2: Fotbalista Lionel Messi dal při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0 oba góly a osamostatnil se v čele tabulky střelců na světových šampionátech. Celkově má na mistrovství světa nastřílených už 18 branek.
3: Počasí.
2: Panuje převážně polojasno s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne čekáme až skoro jasno, na horách přechodně více oblačnosti, k večeru se ale celkově vyjasní. Teploty do 30 stupňů, na horách dnes do 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 překáží mezi tunely Libouchec a Panenská. Ve směru na Německo odstavené nákladní auto má poruchu. V Rumburku pozor na nehodu dvou osobních aut v ulici Radniční. A na silnici číslo 250 mezi Staňkovicemi a zónou Triangle probíhá úklid nákladu vysypaného z vleku. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kdo si na tenhle týden naplánoval dovolenou v Čechách, neprohloupil, počasí je ideální. Právě počasí může takovou letní dovolenou pokazit, ačkoliv když prší, dá se zase chodit po hradech a zámcích nebo po dobrých restauracích. Mnohem horší než nevydařené počasí je na dovolené nemoc nebo úraz. Jak účelně zbalit dovolenkovou lékárničku, aby nás nic nezaskočilo a ze všeho jsme se pokud možno rychle dostali, poradí dnešní host dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. O cestovní lékárničce a jejím vybavení už za chvíli s lékárníkem Karlem Struhou.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Už vás popadla cestovní horečka před letní dovolenou. Jestli balíte, tak určitě nezapomeňte na příruční lékárničku. Co by v ní zaručeně nemělo chybět, tak to dnes rozebereme s lékárníkem Karlem Struhou. Pěkné dopoledne.
2: Krásný letní den přeju.
1: Tak je něco, co by v žádné cestovní lékárničce opravdu chybět nebylo? Nějaký jeden lék, jedna věc, bez které bychom vlastně neměli opouštět domov?
2: To se dá těžko říct, ale asi bych neodjel nebo neodcestoval nebo necestuju nikdy bez ničeho, co je třeba na bolest, na teplotu, protože to nás může postihnout vlastně každého. A to znamená, můžeme nastydnout, může nás rozbolet v tom těle cokoliv, takže asi toto. A pak pochopitelně taky záleží na tom, kam cestujeme, tak určitě třeba nějaké přípravky, třeba na nějaká průjmová onemocnění, to bývá také docela častý problém na cestách.
1: Liší se nějak zásadně vybavení té lékárničky ve chvíli, kdy jedeme k Evropskému moři nebo na hory, nebo kdy se vydáváme někam do exotiky?
2: Já si úplně nemyslím, že se to liší tou destinací, ale spíš tím, kdo cestuje. Jaká jasně. To je skupina, jestli jsme dospělí, máme děti, máme seniory a podle toho tu lékárničku přizpůsobíme.
1: Jasně, zmiňoval jste bolest nebo nachlazení, to jsou věci, které nás potkávají běžně a bohužel i občas v průběhu dovolené. A taky jste zmínil ty zažívací problémy. Povídali jsme si s kolegyní ráno před vysíláním, že jí překvapilo, že prý už v lékárnách není ten snad nejklasičtější prášek na průjem. Já myslím, že můžu říct Endiaron. On už se neprodává.
2: Ano, náš ikonický produkt, český Endiaron, opravdu už nějakou dobu v lékárnách k dispozici není a vypadá to tak, že asi ani nebude, ale já radši neříkám nikdy neříkej nikdy, protože takových případů jsem zažil, ale teď momentálně opravdu není a už není nějakou dobu, takže pokud někdo ještě doma má, tak má většinou nějaký archaický už dneska...
1: Archivní,
2: ano, přesně tak. Ale pochopitelně my jsme schopni nahradit ten přípravek jinými, jsou tam jiné možnosti, možná i dneska už i modernější, než býval klasický Endiaron.
1: Když jsem já naposledy měla nějaké volno, tak se mi zažívací problémy nevyhnuly a rodina do mě vpravila Hilak, což je přípravek, který já pokládám za přinejmenším zvláštní, protože funguje na zácpu i na průjem a to mi přijde podezřelé. Tak jaký další z těch přípravků, které jsou volně ke koupi v lékárně, se hodí právě na tyhle ty problémy?
2: No, ono je fajn, když teda takhle cestujeme, tak já třeba doporučuji jít na to už preventivně a pořídit si na tu cestu nějaká probiotika. Mm-hmm. Protože vlastně do té skupiny se dají vzdáleně zařadit i třeba ty kapky Hilak a ono je fajn, když ta probiotika užíváme i už preventivně, než cestujeme a v průběhu té cesty, tak máme daleko menší pravděpodobnost, že nás nějaké ty zažívací potíže postihnou.
1: Rozumím, ale když přijdou další přípravek, který se mi vybavuje z mé cestovatelské historie, byl podobně chuťově nepříjemný jako Hilak. Tak alespoň za mě. A byla to smekta, takové ty prášky, vlastně jíl, který se jako rozpustil ve vodě a který mohly i děti.
2: Tyhle ty přípravky s obsahem diosmektidu, jako je třeba smekta, dneska už jsou dělané tak, že mají takovou jako pomerančovou příchuť, aby to chutnalo i těm dětem a bylo takové příjemnější. Ale ono to sice není úplně komfortní, ale zase na druhou stranu to perfektně vychytá veškeré ty toxické látky v tom trávicím traktu a pomůže to.
1: Říká lékárník Karel Struha, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Dopolední Express a naším dnešním hostem ve vysílání je lékárník Karel Struha. Společně balíme to nejnutnější a nejpotřebnější na takovou letní dovolenou a probíráme ty zažívací a střevní problémy. Typicky cesta do Egypta to obnáší často vážně velké problémy, o kterých se říká, že ty z Česka dovezené preparáty vlastně nezabírají a že tam nemá cenu si kupovat cokoliv, co je v českých lékárnách, ale pokud ty potíže přijdou, tak se obrátit na lékárnu tam.
2: Přesně tak to bylo s tím třeba českým Endiaronem, o kterém jsme mluvili v minulém vstupu. Mm-hmm. Ten tam v tom Středomoří prostě nefunguje. Jo? Ten fungoval opravdu v těch našich podmínkách. A je pravdou, že z těch volně prodejných preparátů, které my tady máme, tak pokud pominu ty probiotika nebo látky nebo přípravky na bázi těch přírodních, tak potom u nás jsou vázané na lékařský předpis. Mm-hmm. Takže se dá domluvit buď teda s lékařem, že vám je předepíše na tu cestu, anebo si je tady potom pořídit v té lékárně přímo na místě.
1: Mm-hmm. Když se nám tyhle nepříjemné problémy vyhnou, nenastydneme, nestrávíme půl dovolené zavření na toaletě, pořád se nám může stát, že někde ošklivě zakopneme, nebo si jenom vezmeme nové boty a ukáže se, že nám nevyhovují. Tak co na tyhle ty drobné úrazy?
2: Další součástí té lékárničky určitě může být minimálně náplast, že jo. Dobré jsou takové přesně na ty puchýře, takové ty gelové náplasti, které v podstatě nalepíme, oni nám vytvoří takovou v podstatě náhradní kůži. Ta náplast je ideální, že se tam nechá, dokud neodpadne, ono se nám to potom vyhodí. Určitě bych doporučil třeba i nějakou dezinfekci sebou si vzít, nějaké malé balení, kdybychom se někde odřeli, přesně spadli, jo, pro nějaký takový lehký úraz určitě, aby jsme nemuseli vyhledávat lékařskou pomoc v cizině s každou maličkostí.
1: Když jsme u těch náplastí, tak ty gelové na puchýře, myslím z vlastní zkušenosti, mohu říct, že ty fungují a drží. Mnohem horší je to, když si člověk snaží koupit nějakou náplast, která bude voděodolná, jakože vlastně klasická, bez té hojivé vrstvy, jenom, že se s ním vykoupe a nezmizí po prvních 10 minutách cachtání se v moři. Jak poznat skutečně dobrou voděodolnou náplast?
2: No, s voděodolnými náplastmi mám taky špatné zkušenosti. A oni opravdu, ještě vlastně my od nich očekáváme, aby byly voděodolné a stále a nespadly nám, že jo? To znamená, je to docela vždycky problém. Pokud potřebujeme něco překrýt a najít nějakou takovou to... Vím, že s tím bývají potíže. Klasické náplasti ty drží většinou dobře, ale ty voděodolné tam to nebývá vždycky dobré.
1: Jak vidíte, je to oříšek i pro lékárníka, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. K alergiím, které nás také na dovolené mohou potkat, se s Karlem Struhou dostaneme zase po písničce.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je lékárník Karel Struha a společně se balíme na dovolenou a probíráme tak ty preparáty, které by člověk asi měl mít po ruce, pokud se někam vydává. A k těm určitě patří i přípravky na alergii. Pokud je někdo alergik a bere prášky trvale, tak na ně asi nezapomene. Ale pokud jde o takové ty alergické reakce, třeba na bodnutí včelou nebo na konzumaci nějakého letního ovoce, jaké věci nám v takové chvíli mohou pomoci?
2: Určitě bych doporučil vzít si sebou nějaký přípravek. Dneska je velká škála prostě těch přípravků i volně prodejných už v takových těch malých baleních prostě na to akutní použití. Takže určitě doporučit, nechat si doporučit něco v lékárně, co bude pro toho daného člověka vhodné. Některé ty přípravky jsou třeba i pro malé děti už, jo, dokonce máme i úplně pro malé děti. Takže poradit se v lékárně, protože nás může postihnout opravdu alergie, můžeme někam přijet a bude tam nějaký zvláštní pyl, prách, potraviny, ale třeba i solární alergie jsou často, na sluníčko, svědivý. A ten přípravek na tu alergii minimálně sníží tu svědivost, to nepříjemné vnímání té alergie, ty otoky, a nebo když nás něco třeba kousne, štípne, může to být i třeba v moři, že jo, medúzy často bývají, takže určitě je dobré něco takového mít sebou.
1: A mluvíme spíš o pilulkách nebo o mastičkách?
2: Já si myslím, že dobré je mít sebou i nějakou tabletu, nebo případně u malých dětí třeba se to dělá ve formě kapek. A pochopitelně můžeme mít něco i na mazání, protože působíme vlastně jak vnitřně, tak na tu vnější povrch té kůže, a ta kombinace je potom úplně ideální.
1: Ty volně prodejné léky nám pomohou, pokud jsou ty problémy sice nepříjemné, ale ne život ohrožující. Něco, co by vyřešilo anafylaktický šok, to si asi v lékárně preventivně nekoupíme.
2: To určitě ne, a tam potom, pokud někdo je takhle silný alergik a ví o tom, tak bývá vybaven od lékaře, buď má nějakou takovou tu injekci, která se píchá, a nebo třeba silnější tablety, které si v případě třeba, že ho něco právě bodne, nějaký ten hmyz, včela, vosa, tak se okamžitě třeba vlastně aplikuje, aby předešel tahleté anafylaktické reakce.
1: Ten bodavý letní hmyz, to je nepříjemná záležitost. Sice repelenty existují, jenže to zas člověk na kůži v tom vedru úplně nechce. Existuje nějaký skutečně spolehlivý přípravek, nějaké mazání, které dokáže ve chvíli, kdy nejsme tak úplně alergici, ale máme ty reakce nepříjemné, že se to třeba nezastaví u malého pupínku, ale rozvine se nám to přes půl ruky a vážně to hodně svědí. Zabírá něco ve chvíli, kdy toho komára přistihneme?
2: Přesně tak. My nejlépe všechny ty přípravky zabírají, když to chytneme včas. Přesně, když víme, že nás teď ďobnu, když se ráno probudím a jsme poštípaný, tak už je to ten druhý den většinou problém. Ale když nás to ďobne hned, tak třeba úplně krásně zabírá, a já třeba i doporučuji mít ho sebou, octanový krém. Jo, dřív se používal takový ten octan, dneska to máme ve formě krému, což je příjemnější, a ten je výborný jak na ty štípance, tak třeba i když si třeba něco vymkneme a máme nějaký jakýkoliv jiný otok na těle.
1: Říká lékárník Karel Struha, se kterým si o cestovní medicíně, respektive o vybavení takové letní lékárničky, ještě budeme povídat zase po písničce skupiny Krištof.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Dnes si s lékárníkem Karlem Struhou povídáme o věcech, které bychom si měli zabalit, pokud vyrážíme na nějakou dovolenou. A v tom úplném úvodu jsme zmínili, že vlastně není tak důležité, kam jedeme, jako s kým jedeme, nebo kdo na tu dovolenou jede. Jak se tedy bude lišit to vybavení pro děti a třeba pro seniory?
2: No, určitě musíme mít ty přípravky vhodné pro ty dané věkové kategorie. Některé přípravky máme univerzální, že jo, tak na náplastní neskazíme. Jasně. Maximálně pro děti můžeme vzít obrázkový. Ale potom pochopitelně záleží na tom velmi, jestli ti lidé, co jsou součástí té expedice, když to tak řeknu, tak jestli třeba musí užívat nějaké léky pravidelně. To znamená určitě si zkontrolovat, že mám ty svoje léky, které musím užívat. A to bývá v zahraničí velký problém, pokud zapomeneme léky, protože potom složitě schánět léky, které i tam můžou být třeba buď nedostupné, nebo na lékařský předpis může být velký problém. A potom pochopitelně záleží na tom, že jo, některé přípravky jsou vhodné pro malé děti, že jo, a naopak zase, že když jdeme ze seniory, tak je taky potřeba počítat zase s nějakým jiným typem problémů, které mohou nastat.
1: Seniori, to jsou typicky ty léky na předpis, které je asi určitě dobré překontrolovat předtím, než odjíždíme. Děti, to jsou zase typicky neustále odřená kolena a podobná zranění. A tam mě se vždycky vybaví ta hrůza z dětství, když mi tatínek chtěl čistit ta odřená kolena tím kysličníkem. Ono to strašně pálilo, já jsem vřeštěla na celé kolo. Mají to dnešní děti v tomhle smyslu radostnější?
2: Ano, mají, protože mě taky takhle čistili a pálilo to a křičeli jsme ještě než na nás sáhli.
1: No jasně.
2: Dneska máme už dezinfekce, které nepálí, nebarví. To dítě v podstatě neví, že ho ošetřujete, takže mají to dneska jednodušší, dá se pořídit takový modernější přípravky už.
1: Existují taky přípravky, které fungují jako tekuté náplasti, nebo alespoň my lajci to tak vnímáme, že když žádná nevydrží vodu, tak taková ta zelená vodička, kterou přes tu odřeninu napatláte, vlastně plní jakousi ochranou funkci.
2: Tak. To, co říkáte, to zelený, to znamená solucionoviko správně, tak to není úplně dobré přes ty odřené rány. Ono to obsahuje látky, které nejsou úplně dobré do té otevřené rány a vlastně je to určený akorát, když třeba používalo se to na zatírání stehů třeba. Mm-hmm. Ale máme k dispozici takzvanou tekutou náplast, která se nastříká, ona na tom vytvoří ten povrch. Ta rána ale musí být opravdu čistá, vydezinfikovaná, nesmí být nějakým způsobem mokvavá, aby se pod tím povrchem třeba neudělali a nemnožili ty bakterie a tak. To znamená, možnost to je, je to dobrá možnost i právě do té vody, to je pravda.
1: Lékárník Karel Struha byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Severa. Společně jsme se snažili zabalit všechno potřebné na dovolenou, tak já myslím, že si teď společně můžeme popřát, abychom tu skvěle vybavenou a precizně

0: Tohle byl Pavel Bobek v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a před námi je pozvánka k poslechu dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever. Míříme za 13. hodinu, kdy se do vysílání dostane pořad Alex a host. Dnes si Alex Minářová pozvala Moniku Arenbergerovou, dermatoložku, vědkyni a pedagožku. A vás určitě zajímá, na co se bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever.

0: Tohle byl Marek Ztracený 10 minut před úterním polednem. Marek zpíval o originalitě a pokud chcete být originálním hostitelem třeba na takové letní grilovačce, můžete svým hostům nabídnout domácí chléb. Takový špaldový s kmínem vás teď naučí připravovat Slávka Brádlová.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pokud chystáte nějakou pěknou zahradní letní grilovačku, tak můžete hostům nabídnout třeba i domácí pečivo špaldový kmínový chleba. Na jeho přípravu budeme potřebovat 2 hrnky celozrnné špaldové mouky, kávovou lžičku cukru, 2 kávové lžičky soli, 1 vrchovatou lžíci kmínu, 0,5 sáčku sušeného droždí a hrnek vlažné vody. V míse smícháme mouku, cukr, sůl, kmín a sušené droždí. S hrnkem vlažné vody pak zaděláme těsto a dobře prohněteme. Necháme ho kynout nejlépe už ve formě na chleba a když těsto zdvojnásobí objem, dáme ho do trouby předehřáté na 200 stupňů. Po upečení necháme trochu schladnout a pak vyklopíme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Pamtreková dráha u jezera Matilda v Mostě získala krajskou dotaci. Lidé můžou vidět nový model takzvaného libereckého mrakodrapu. Kvůli nesouhlasu s klempířem rezignovali 4 členové komise cen za kinematografii. Dnes čekejte oblačno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Pamtreková dráha u jezera Matilda v Mostě získá téměř 3 miliony korun z krajského programu s názvem Oživení cestovního ruchu. O přidělení dotace rozhodli krajští zastupitelé. Podle webu města je zhotovitelem dráhy společnost Wavetrax a stavba vyjde na zhruba 4 miliony a 200 tisíc korun bez DPH.
2: Dotaci kraj schválil poté, co se v programu uvolnila část peněz z dříve podpořených projektů. Původně kraj nabídl Šluknovu na výstavbu parkoviště u tamního zámku. Město ji ale z časových důvodů odmítlo. Pamtrekovou dráhu musí most dokončit do poloviny listopadu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Budova sídla libereckého krajského úřadu má vlastní pohyblivý model. Návštěvníci si ho můžou prohlédnout v jejím vestibulu. Uvidí tam rozestavěnou budovu, která letos slaví 50 let od dokončení. Pohyb zachycuje unikátní metodu zdvíhaných stropů, popisuje jeden z autorů Ondřej Drahokoupil.
3: S tím, že spodní část stavby po to čtvrtý patro, který je stužený, jak můžete vidět na modelu, tak postavili konvenčně. Na tom čtvrtém patře odlili všech zbývajících 13 stropních desek té věže a potom ho hydraulicky naposouvali všechna ta patra na správný místa do vejšky.
1: Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Oto Klempíř za motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michála Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Ozbrojený muž Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie je ozbrojený muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy byl muž viděn podle policie ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale prosí, aby zavolali na linku 158. Fotografie muže je na serveru iRozhlas.
0: Počasí.
1: Během odpoledne bude postupně ustávat oblačnost a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem u křižovatky Podmokelské ulice a ulice Na Rybníčku srazilo osobní auto chodce. Na místo jede záchranná služba. A v České Lípě je neprůjezdná Movskeská ulice kvůli spadlému stromu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipovou.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly úterní polední písničky na přání, takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Marcelka z Neštěmic. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, paní Renátko, já vás zdravím a všechny posluchače. Písničku nechám jako překvapení,
1: ano.
2: A poslala bych ji panoji Radkoj Málkoj z Neštěmic, pak bych to poslala Domče a její mamince, Marušce do Chomutova a do Šestajovic, pak bych to ještě poslala Milence do Českého ráje a Ivetě do České Lípy. A protože jsem se v sobotu nedovolala a měla narozeniny paní Ála ze Stehelčese, tak bych ji taky nechala zahrát tuto písničku a popřála bych ji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodu. A paní Renátko, jestli se vám bude líbit tato písnička, tak je i pro vás.
1: Písnička je tedy připravená, tak vám moc díky a naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.

0: Tom Jones na Českém rozhlase se Verami. Pokračujeme v písničkách na přání. Tu další už vybírá paní Jana Stůřan. Paní Jano, hezké odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, zdravím všechny posluchače. A tahle písnička patří paní Alence do Stehelče se zdravími a přeju jí hodně zdravíčka k těm narozeninám. A zdravím i Péťu
0: ano.
1: A děkuji jim za písničky. A teďko ještě bych potřebovala popřát a poslat sestře Helence na Stochov a paní Kaplanový na Smečno, že jí moc zdravím. Všechny vás zdravím a je to i pro paní Matějkovou. A já vám moc děkuju, Renátku, za všechny písničky. Děkuju.
0: Písnička je připravená, tak paní Janičko, díky za zavolání, přejeme vše nejlepší. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

Alena Vondráčková dospívala, pokračujeme v písničkách na přání, k nám do studia se dovolila i paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si písničku od Mariky Gombitové, Koloseum. Písnička je pro všechny posluchače Českého rozhlasu Sever.

0: Marika Gombitová a její Koloseum, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Teď už první z e-mailu, dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím o zahrání písničky Dlaní od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Zdeňku Horákovou. Milá Zdeničko, k tvému svátku ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A jsme zpátky u telefonu, k nám do studia se dovolala paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: I vám děkuji a všem posluchačům a prosila bych pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače, legrační písničku od Aťky Janouškové, Zázrací doktor.
0: Písnička je připravená, děkuji. Tak díky za zavolání, mějte hezký
1: den.
0: Já vám
1: děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Také nápodobně, naslyšenou.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal a

Aťka Janoučková a zázračný doktor. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. K nám do studia se dovolal ještě pan Jirka Zloun. Přál si Marcelu Holanovou a Cesty lásek.

Skupina Rangers neboli Plavci a jejich Teče voda. A taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď zpátky k písničkám na přání. Už jsem odehrála vaše telefony z linky 475 212 212. Zahráli jsme taky pár přání z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme teď na vaše SMSky. Prosím o písničku Dobrý lidi pro paní Zdenu Skrlup k dnešnímu svátku. Moc děkuje paní Hanka. Tak a paní Zdeničce a všem Zdeníkám přejeme vše nejlepší i z Českého rozhlasu Sever.

0: Raduza a Robert Křesťan, jejich dobrý lidi. Máme 12 hodin a 48 minut. K tomu čas nám sice teče a letí jako voda, ale my stihneme ještě jednu písničku na přání znovu z vašich SMSek na čísle 911-04. Připomínám to, protože SMSky i e-maily můžete psát klidně v průběhu celého dne. Dobrý den, prosím o písničku Všem Zdeníčkám, a protože nevím, kdo má co rád, tak jsem vybral 45 československých zpěváků a nejhezčí dárek. Tuto písničku posílá pan Jarda.
1: Já tak

0: 45 československých zpěváků a taky nejhezčí dárek a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další tady budou připraveny opět po 18. a už teď se na vás moc těší Míra Tartárek. Takže pokud jste se nedovolali nebo jsem nepřečetla váš e-mail nebo SMSku, vůbec nic se neděje, další písničky na přání tady ještě budou. Ale teď už je Petra Vališová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Ve studiu bude přesně v 1 hodinu a já vám do jedné posílám skupinu Pet Shop Boys. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Radnice v Chomutově plánuje ve městě zavést sdílená kola. 6 mateřských škol v České Lípě se sloučí s nejbližší základní školou. Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Dnes čekejte oblačno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Radnice v Chomutově plánuje spustit novou službu pro obyvatele města i pro turisty. Ti budou mít k dispozici 120 jízdních kol po celém městě a první čtvrt hodinu jízdy nebudou platit. Pokračuje primátor Milan Merc z hnutí Nový Sever.
3: Chceme, aby naši obyvatelé měli možnost nevyužívat třeba to, že pojedou na Kamenčák, do zooparku, do práce autem, ale že využijí sdílené kolo, protože oni mají prvních 15 minut zdarma.
2: Podle odhadu by radnice za novou službu měla zaplatit zhruba 1,5 milionu korun. Přesná částka bude známá až po výběrovém řízení na provozovatele služby. Ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem řidič osobního automobilu dnes předpolednem srazil chodkyni. Skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbyli ho. Informovala o tom mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová. Lékaři muže převezli do nemocnice. Podle ní to není první případ, kdy do řešení automobilové nehody před příjezdem policie zasáhli přítomní. Přesné okolnosti události policie vyšetřuje. Kvůli malému počtu dětí sloučí Českolipská radnice 6 mateřských škol s nejbližšími základními školami. Schválili to tamní zastupitelé s tím, že spojení organizací nastane od ledna 2028. Nový zákon ukládá zřizovatelům, aby zrušili nebo sloučili školská zařízení, která mají dlouhodobě pod 180 žáků, říká místostarosta Martin Brož z hnutí ANO.
4: My když jsme vlastně zvažovali varianty, že by se školky slučovaly se školami nebo školky se školkami, tak i co se týče vzdálenosti a nějaké formy i řízení těch škol a školek, tak zešlo, že nejlepší je tyto školky menší spojit vlastně se školami.
2: Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. On přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny.
1: Počasí.
2: Během odpoledne bude postupně ustávat oblačnost a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem v ulici Malá Hradební u odbočení do parkovacího domu v obchodním centru Fórum se srazilo osobní auto s dodávkou a v Bílině na Teplicku na silnici číslo 13 v Bílinské ulici se srazilo nákladní auto s osobním. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
6: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znamenka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat, řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci, a v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak, a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
2: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Protože kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící sem znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy, nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znaménko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháče, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinu, jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí.

0: s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
1: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin.
0: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak by ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
1: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
0: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
1: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš si posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V parku České Švýcarsko platí kvůli nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nová výstava v muzeu představí 3D modely hradů Friedland nebo Grabštejn. Přibývá stížností na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Dnes čekejte oblačno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 29 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Informoval o tom mluvčí správy parku Tomáš Salov. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Při něm mají návštěvníci povinnost se pohybovat pouze po značených turistických trasách. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna i Jestce. Podle kurátora výstavy Zbyňka Hubínka tam lidé uvidí taky erby rodů, které na Liberecku ve středověku žily. Na mateřské školy si stále více rodičů stěžuje. Česká školní inspekce v minulém roce dostala 175 podnětů. To je nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů. Například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací. Jak řekla Českému rozhlasu mluvčí České školní inspekce Anna Brzy-Bohatá, inspektoři dostali informace i o fyzických trestech.
3: Česká školní inspekce evidovala ve školním roce 2024-2025 pět podnětů týkajících se fyzického trestání nebo jiného nevhodného zacházení s dětmi. Šlo například o použití fyzické síly vůči dítěti, tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
2: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby www.edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz, které spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí také překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
4: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: Počasí.
2: Během odpoledne bude postupně ustávat oblačnost a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 29 stupni, na horách až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V teplických Řetenicích se na křižovatce Jateční a Hřbitovní ulice srazila dvě osobní auta. A stále dejte pozor, v Bílině na Teplicku na silnici číslo 13 v Bílinské ulici se srazilo nákladní auto s osobním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme 2 hodiny odpoledne, k tomu 4 minuty, a to v programu Českého rozhlasu Sever znamená jedno jediné, začíná pohodové odpoledne. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Záhadu poodhalí už za chvíli Martin Písařík. Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Součástí týmu odborníků je nejen sociální pracovnice a psychoterapeutka, ale i právník. Více zhruba za 15 minut nezapomeneme na tipy a slavnou severočeškou bude dnes kráska Miss Pavlína Babůrková a opět tady budou i písničky, které nestárnou. Zahrají a zaspívají nám třeba Katapult a Michal Tučný. Teď už ale opět Olga Lounová, která tvrdí, jsem optimista.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Dohrála skupina Katapult Já nesnídám sám, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. A já jsem chtěl, když už tady máme úterý 23. června, popřát také Zdeňkám a Zdenám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A hned na začátku pohodového odpoledne je připravený opět Martin Písařík, seriál Co v učebnicích nebylo. A tentokrát půjde o takovou záhadu, kterou najdeme u nás na severu Čech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: Slavná karavana mraků Karla Kryla, tentokrát v podání zpěváka Daniela Landy, 14 hodin 21 minut, úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. V Litoměřicích letos v lednu začala fungovat nová poradna. Zaměřuje se na oběti a osoby ohrožené domácím násilím. Cílí hlavně na rodiny s dětmi a podle posledních dat je o novou službu litoměřické pobočky organizace Naděje velký zájem.
1: Osobou páchající to násilí byl otec. Jednak celou tu rodinu, včetně dětí, psychicky týral. Třeba dělal i věci typu, že zakazoval dceři po určité hodině si rozsvítit, aby se učila do školy, protože to měla udělat hned, jak přišla ze školy. Zamykal ledničku, vyhrožoval, že ublíží domácím zvířatům.
2: Přibližuje jeden z posledních případů krizová interventka litoměřické Naděje Lucie Putnová s tím, že domácí násilí nemusí mít vždy podobu modřin na těle. Přesto může být psychické násilí stejně devastující.
1: My jsme jí pomohli s kaucí na následné bydlení. Spolupracovali jsme tam i hodně se školou, kde školní psycholožka a sociální pracovnice se do toho řešení té situace zapojili, protože se to nezbytně propisovalo v tom jejím životě ve škole.
2: Už teď je o novou službu na Litoměřicku velký zájem. Jen od ledna tým odborníkům pomohl 60 lidem, kteří se potýkají s domácím násilím v rodinách.
3: Nejčastěji se na nás obracejí ženy, ale je to i trošku tím, že je to pořád to tabu pro ty muže říct si o pomoc, vůbec si přiznat, že se něco takového děje. V současné době je těch mužů opravdu méně než žen, řekla bych čtvrtina mužů, zbytek žen.
2: Pomoc obětem je bezplatná a zájemci se mohou na poradnu obrátit buď telefonicky nebo e-mailem. Kromě terénní podpory tým zajišťuje rodinám i právní pomoc, vysvětluje vedoucí litoměřické a lovosické pobočky Naděje Veronika Libišová.
4: Ten tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, paní Putnové, psychologa, a pak k sobě externí máme ještě vlastně podporu právnickou, a pak tam máme teda právě spirálu jako vlastně garanta kvality té služby.
2: A to, že je služba skutečně potřebná, potvrzuje podle statistik i vedoucí městského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.
5: Domácí násilí se prokázalo ve 22 rodinách, 7 dětí týraných, 2026 zatím průběžná statistika domácí násilí zatím pracuje s 18 rodinami, podnět na týrání podán u 3 dětí.
2: Cílem poradny je do konce června roku 2028 pomoci stovce obětí domácího násilí. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pavel Bobek, brzy tady bude Lenka Filipová, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Za minutu a něco tady bude půl třetí a tak mám pro vás připraveny další tipy. Tradiční komponované odpoledne s dětským sborem Pramínek a jeho hosty s názvem Kytička uvítá z písniček a tanečků bude připraveno už za hodinu v 15.30 v koncertním sále Domu kultury Teplice. Ve stejném městě v Šanovské Mušli pokračují letní lázeňské koncerty a dnes si poslechnete nejen cover verze hitů Michael Jacksona, Jennifer Lopez, Depeche Mode, Amy Winehouse, Eltona Johna a dalších, a to v podání TK Kolektiv, což je uskupení absolventů Teplické konzervatoře a jejich pedagogů. A sympatické je i to, že za koncert se nic neplatí. Tady se začíná v 16 hodin 30 minut. V nedalekém Duchcově můžete opět zajít na taneční podvečer s Krušnohorkou, začíná se v 17 hodin. A na Teplicku ještě pozvu děti do Bíliny na pohádku divadla na Klice Začarovaný les. A to do lesní kavárny Kafáč v areálu parku na Kyselce. Začátek je v 16 hodin. Zastavíme se v Chomutově, kde se bude opět konat tradiční taneční podvečer Večerníček nejen pro seniory. Jarmila a Antonín Hurníkovi vám nejen k tanci zahrají v městském divadle v Chomutově v 17 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Michal Tučný, Boty z kůže toulavých psů, 14 hodin 36 minut, posloucháte Český rozhlas Sever, úterní pohodové odpoledne a je čas na dalšího slavného Severočecha, přesně řečeno slavnou Severočešku a více nám o této, dalo by se říct, celebritě, která v poslední době ale není příliš vidět, prozradí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši. Na luxusní východopražské adrese v Jevanech je starostkou. Pokud vám jméno Pavlína Kratochvílová nic neříká, určitě napoví její dívčí příjmení Babůrková. Narodila se v roce 1973 v Novém Boru. Pro modeling jako velmi mladou dívku objevil ústecký fotograf Petr Berounský. V roce 1992 se stala československou Miss a druhá skončila v soutěži Miss Europe. Nestratila se ani na Miss World, kde obsadila 7. místo. Z přehlídkových mol a světa společenských rubrik se ale brzy stáhla. Toužila po dětech a rodině. Vzala si mělnického podnikatele Jiřího Linharta, se kterým má

0: asi na Jana. Pozornosti bulváru ale neušla. Média o ní později dlouho psala jako o ženě, která přebrala partnera slavné zpěvačce Lucie Bílé. Byl to o více než 20 let starší producent a podnikatel Petr Kratochvíl. Pavlína Babůrková Kratochvílová s ní má další 4 děti. Výhradně rodinný život pak spojila s komunální politikou, ve které se angažuje od roku 2006. Své soukromí si chrání a veřejné akce celebrit nevyhledává.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavlem Dobešem jsme odkrojili další minuty ve vysílání Českého rozhlasu Sever v dnešním pohodovém odpoledni. Ve frýdlantském výběžku začne od července fungovat takzvaný door-to-door systém odpadového hospodářství. Lidé budou moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Ve Frýdlantu už má nádoby většina přihlášených domácností. Třídit budou moct plast, papír a taky bioodpad.
1: Tady tu pískovně, ta je tady nahoru.
2: Jan Hrdina z technického oddělení frýdlantské radnice nádoby společně s kolegy rozváží. Navigaci má na starosti Štěpán Skalický.
3: Bude to třetí barák po levé straně.
2: Každá popelnice má v sobě čip, vysvětluje další pracovník Vladimír Mourek.
4: Ženský to načipovali a popsali ty popelnice popisnýma číslema.
5: To musíte vždycky takhle rozdělat.
6: Nasadit kolečka.
7: A dát to k baráku.
2: Aby lidé mohli nové nádoby dostat, musí splnit několik podmínek, vysvětluje starosta Dan Ramzer z ODS.
8: Musí mít zaplacené odpady. Buď to jste občan Frýdlantu, tady s trvalým bydlištěm, pak máte povinnost zaplatit, je to 790 korun, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door.
5: To se bavíme o lidech, kteří žijí ve vlastních domech. Jak je to na sídlištích?
8: Lidé na sídlištích budou mít přidělené v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Ty budou označeny a budou opatřeny gravitačním zámkem. To je takové zařízení, ke kterému je takový normální klíč, akorát se to nedá otevřít. A když přijede kukavůz, to znamená odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
2: Lidé na sídlištích doufají, že díky zámkům přestanou být kontejnery přeplněné. Jitka Řezáčová věří i ve větší pořádek.
9: Myslím, že je to dobře, protože tady chodí hodně bezdomovců a oni v tom dělají takový docela nepořádek.
2: Cena za svoz odpadu se zatím pro obyvatele nezmění. Do budoucna ale Frýdlant zvažuje, že ji upraví individuálně, říká starosta Ramzer.
8: Pomocí RFID čipu, kterými jsou opatřeny všechny nádoby, můžeme sledovat množství odpadu a myslím si, že by bylo fajn v budoucnu nastavit takový systém, aby platil každý to, co vyprodukuje.
2: Nový systém odpadového hospodářství začne od července fungovat v dalších 17 městech a obcích na Frýdlantsku. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas se

Ústecký kraj nesouhlasí s ukončením přípravy rychlodráhy do Mostu. Téma, které se objeví v dalších zprávách Českého rozhlasu Sever v 15 hodin, tedy už za malou chvíli, za necelých 8 minut, a do té doby tady mám pro vás třeba ještě duet Hany Zagorové, jeho letitého parťáka Standy Hloška s názvem Černý páv. Tak stále pěkné, hlavně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj nesouhlasí s ukončením přípravy rychlostní dráhy do Mostu. 20. výstava v Liberecké galerii FOK nabízí snímky z veslařských závodů. Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Zítra čekejte povětšinou jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ústecký kraj a starostové měst na Mostecku a Lounsku nesouhlasí s ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu. Vznikla petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Autoři petice považují zrušení přípravy tratě RS42 za zásadní oslabení rozvojových perspektiv severozápadních Čech. Ministerstvo dopravy rozhodnutí ukončit přípravu na trati Kralupy Most a z Hradce Králové do Podkrkonoší zdůvodňuje nutností soustředit se na projekty s největším ekonomickým a mezinárodním přínosem. Ve fotografické galerii Severočeského muzea v Liberci je k vidění 20. výstava fotografií. Připravili ji dva autoři, kteří jsou zároveň veslaři, Tadeáš Kamínek a bývalý olympionik Dušan Businský. Na snímcích zachycují sportovce při letních veslařských závodech i během zimní přípravy. Podrobnosti doplňuje kurátorka Alena Čechová.
2: V části Tadeáše Kamínka jsou spíš o tom sportovním nasazení a o té disciplíně. Zachycují vlastně jeden závod, vnitřní veslování. Dušan Businský pak poskytuje pohled na mládežnickou přípravu, na spíše ty venkovní úsměvy, emoce.
1: Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
3: Já k tomu nerozumím. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
1: Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži už od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měla taky preventivně před ministerstvem školství a vnitra.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno a nejnižší teploty klesnou na 13 stupňů. Počasí na zítra čekejte většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Českolipsku na silnici číslo 278 mezi obcemi Luhov a Stráž pod Ralskem se srazilo osobní auto s dodávkou a v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat stále příjemný den 23. června. Nový 3D model šikmého kostela v Ústí nad Labem už bude bez lešení. Poslouží k tomu data z dnešního snímkování za pomoci dronů, které budily pozornost na kostelním náměstí. Více prozradíme už za pár minut. Vydáme se do Jitřichovic, kde najdete třeba Rudolfův kámen, Vileminu stěnu nebo Marijinu skálu, jak asi tušíte. Jde o seriál Příběhy severočeských měst a obcí a v kulturních typech to tentokrát budou akce, které mají společný začátek a to v 18 hodin, takže pokud na 6. podvečer nemáte žádný program, pozorně poslouchejte, budou tady i písničky, které nestárnou tentokrát od Věry Špinarové nebo Valdemara Matušky.
0: Pohodové

0: Věra Špinarová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne, k tomu skoro 13 minut. Možná nás teď posloucháte na cestách, v automobilu jdete z práce, tak přejeme také šťastnou cestu. Kolem šikmého kostela v centru Ústí nad Labem dnes létaly drony a pořizovaly jeho podrobné snímky. Jsou potřeba pro trojrozměrný virtuální model kostela na nebevzetí Panny Marie. Předchozí snímkování totiž historickou stavbu zachytilo podlešením.
1: Tak jdeme nahoru.
2: Můžete mít oba ty drony najednou, nebo se budete střídat?
3: Budeme se střídat.
2: Střídat.
3: Z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, že když bude snímkovat jeden dron, tak by v podstatě na těch snímcích byl vidět ten druhý dron, což není úplně žádoucí.
2: Vysvětluje Vojtěch Bok z dronového centra Metropolnet.
3: Ty snímky ze zhora jedním dronem, přistane a pak se začne druhým dronem. Následně se bude vlastně snímkovat kostel ze strany.
2: Jak dlouho potrvá to snímkování?
4: Počítáme, že během dopoledne by mělo být hotovo.
2: Takže několik hodin?
4: Ano.
2: Vedoucí dronového centra Jan Čermák chválí počasí.
4: Dneska je velice vhodné počasí, je to kvůli tomu, že není úplně jasno pod mrakem, tím pádem ty snímky nebudou zas tak zkreslené a budou mít, řekněme, dostatečnou kvalitu z obou stran.
2: A dá se říct těch snímků, kolik ještě tak je?
4: Tisíce.
2: A do jaké výšky můžete létat?
4: Máme zařízeno povolení do výšky kostela a trošku samozřejmě nad, protože musíme zabrat i z vrchu, včetně věže.
2: Kolik metrů?
4: Odhadem asi 60 metrů.
2: Partnerem projektu je Ústecká univerzita, konkrétně Fakulta životního prostředí pod vedením Jana Paciny z geoinformatiky a jeho týmu.
5: My se modelování dat z dronu věnujeme už 13 let, ty snímky budou mít vysoké rozlišení, velký detail, tak ten model bude velmi podrobný a následně by se měl vytvořit i fyzický 3D model vytištěný na 3D tiskárně, který bude spolu s dalšími dominantami Ústí nad Labem potom umístěn v infocentru.
2: 3D model šikmého kostela je přístupný z mapového portálu města kliknutím na odkaz. Model podlešením vystřídá ten z dnešního snímkování. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková, ale také Radim Flandr, jejich hit s názvem Stanice Svět, 15 hodin 23 minut úterní odpoledne na Českém rozhlase Severa pokračuje. A pokud rádi jezdíte na výlety u nás na severu Čech do přírody, pak možná znáte Jetřichovice. A právě Jetřichovice nám teď v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí představí kolegyně Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Při cestě do Národního parku České Švýcarsko určitě nesmíte vynechat Jetřichovice. Ve skalách najdete sněhurku a 7 trpaslíků. Součástí obce Jetřichovice na Děčínsku jsou vesnice Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Jetřichovické stěny jsou plné pískovcových skalních měst a samostatně stojících věží s vyhlídkami. Mezi nejznámější patří Rudolfův kámen, Vilemínina stěna a Mariina skála. Rudolfův kámen je výrazný pískovcový vrch v nadmořské výšce 484 metrů. Skálu navštívil v roce 1824 kníže Rudolf Kinský a nechal tam vybudovat vyhlídku, která má 170 schodů. Vilemínina vyhlídka byla původně černou stěnou, ale v 19. století dostala nové jméno na počest kněžny Vilemíny, manželky Rudolfa Kinského. Je odtamtud krásný výhled na Jetřichovice a Růžovský vrch. A kde bydlí trpaslíci a sněhurka? U silnice na kraji Rynartic začínají schody, které vás dovedou k trpasličí jeskyni. Kolem roku 1870 vytesal stezku ve skalách a reliefy sněhurky a trpaslíků rynartický hospodář Eduard Fátr. Místní říkají, že najít všech 7 trpaslíků není úplně jednoduché. I když jsou kousek od sebe, zjeví se vám vždycky, když to nejmín čekáte, tak hodně štěstí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Zpěvačka Roberta Fleck originální verzi hitu Killing Me Softly dospívala přesně v 15:30 a u nás v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever jsou připraveny další tipy a já tentokrát začnu společným začátkem většiny akcí, které vám teď nabídnu a pozor, je to 18. hodina, ne taková ta tradiční 19. Tak v Oseckém kostele svatého Petra a Pavla vystoupí dnes Komoráček a Happy Strings, tedy smyčcový a kytarový soubor základní umělecké školy Litvínov. Do lovosického lovokafé vás pozvu na Battle Quiz, ale své mozkové závity tentokrát necháte odpočívat a naopak budete se dobře bavit. Jde totiž o divadelní komedii opery Žatec, která předvede hospodský kvíz, jaký jste ještě neviděli. Dozvíte se spoustu zajímavostí ze sportu, kultury a kdo ví, třeba zjistíte i něco o samotných soutěžících. Musical School Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem uvede již po 10. muzikál v nastudování v rámci pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže. A tentokrát jde o muzikál Drákula v Ústeckém domě kultury. Toulky po Africe. To není cestovatelská beseda, jak by se podle názvu mohlo zdát, ale hudební bedeker Ústeckého pěveckého sboru. Vyrazit na něj můžete na zámek do Ústeckých Trmic. Večer nazvaný Zlatá harfa nabídne krásnou hudbu v podání harfistky Hedviky Mousa Bacha, kterou doplní mluvené slovo Jana Čenského. Zazní známé i méně známé skladby od klasiky až po romantickou a francouzskou hudbu a v rámci Dvořákova festivalu se koná v Podbořanech v kostele svatého Petra a Pavla. Začátky jsou tedy ještě jednou zopakují v 6 hodin podvečer, ale nakonec jsem si nechal jednonoční divadlo pod širým nebem a to ve 20 hodin na Mosteckém hradě Hněvín. V rámci divadla léta tam Mostecké městské divadlo uvede slavnou komedii Sluha dvou pánů.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Růže z Texasu, Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Přesně 15 hodin a 40 minut. Dnes dopoledne jste si se Zdeňkem Lukeslem povídali, co byste udělali, pokud byste vyhráli 3 miliardy korun. A pár nápadů měl i Honza z Velvar.
1: Uvažuju rozumně, nikomu nic neříkat v klidu, rozmyslet si to, nechat to chvilku ležet a samozřejmě něco si z toho teda, já nevím, nakoupit. Jo, že by mě třeba jako hned první den přestali zajímat akční ceny, jo, třeba letáky už bych nečet. Ale myslím, že bych investoval. No, třeba vemte si státní dluhopisy. Kdyby člověk koupil za 3 miliardy státní dluhopisy, no to máte ročně 500 milionů zisk. No. Takže vlastně to tam můžete nechat válet někde na účtech a jenom z těch výnosů. A nebo nevím, možná bych si udělal, já nevím, kapitánský zkoušky na jachtu, zaplatil bych si kurz jízdy v nějakých drahých autech. Jo, možná bych si udělal kurz jízdy na nějakým drahým koni. Možná bych se podíval i do všech míst světa časem postupně a tak dále. No, jako, ta první reakce by byla, že by mě přestali zajímat jako akční ceny na regálech a letáky, už bych nečetl. No.
2: A komu byste to řekl, že jste vyhrál tolik peněz?
1: Ale ono, člověk samozřejmě, ať se snaží sebe víc, tak to chování se asi určitě změní. Nebo změní se to, že začne chodit třeba jinak oblíkaný, začne chodit postupně se nějak je zajištěnej. Asi bych do té práce nějaký chodil, si už bych vynechal nějaký velký výkonnosti, ale někam bych asi coural, no tak nenudil bych se, no určitě bych neležel a ne, jenom bych, že bych si zaplatil někde nějaký ostrůvek v Tichomoří a ležel bych pod palmou a jenom bych tam pil to kokosový mlíko, to asi ne.
0: Já jsem si teď vzpomněl na tu rodinku, která sedí u televizní obrazovky večer a moderátora říká, že někdo vyhrál právě takovouhle podobnou částku a tak si všichni děti, rodiče říkají, co by si všechno koupili a maminka a na konci zmíní, že by si koupili tu velkou šunku celou, že by postupně odkrajovali. Tatínek se najednou rozčílí, začne být syna, všichni vykulení a tatínek křičí, já už ho vidím, jak to jí bez chleba. No a právě o jídle budeme mluvit zítra, je to téma, které vás čeká opět v pořadu se Zdeňkem Lukeslem, no, bude se vás ptát, jestli objednáváte jídlo a jaké s tím máte zkušenosti, jestli jste spokojeni a tak podobně. Zítra opět zavolejte po 9. hodině, anebo už teď pište na adresu damerec@rozhlas.cz.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Písničkář Pokáčeho zkušenost s lesem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Přesně za 10 minut tady máme 16. hodinu a nás za malou chvíli čeká skupina Olympik. Letos uplynulo 50 let od dostavení takzvaného libereckého mrakodrapu. Budova architekta Zdeňka Plesníka původně sloužila státnímu výzkumnému ústavu textilnímu. Nyní tam sídlí Liberecký kraj. I když při výšce 78 metrů vlastně mrakodrapem není, je přesto nejvyšší budovou v kraji. A nyní má i vlastní pohyblivý model. Vytvořilo ho Dokumentační centrum architektury Severočeského muzea ve spolupráci s ateliérem Vedle. Ve vestibulu krajského úřadu bude vystavený do konce léta.
2: To nejde.
3: To jsem se taky
4: pánové. To je takový paradox, že dokud to máte v dílně, tak všechno funguje.
5: Naštěstí se kinetický model v zápětí rozjíždí. Představuje rozestavenou budovu krajského úřadu v Liberci. Hýbe se jeřáb i jednotlivá patra.
4: Ten dům byl postavený velmi zajímavou metodou, a to metodou zdvihaných stropů. S tím, že spodní část stavby po to čtvrtý patro, který je stužený, jak můžete vidět na modelu, tak postavili konvenčně.
5: Metodu, kterou mezi lety 1967 až 1977 budovu stavěli, popisuje jeden z autorů modelu, Ondřej Drahokoupil, a dodává:
4: na tom čtvrtém patře odlili všech zbývajících 13 stropních desek té věže, s tím, že dohromady to byla obrovská váha, proto to patro je takhle jako výrazně stužený. A potom ho hydraulicky naposouvali všechna ta patra na správný místa do vejšky.
2: Takhle, jak tady na těch železných tyčkách jedou ty patra, ty desky nahoru,
4: ano.
2: Tak vlastně se dělo tenkrát i v realitě.
4: Principiálně ano.
6: Je to fakt hezký.
7: Na to, kdy to stavili, vlastně je to velmi zajímavý způsob.
5: Komentují model první návštěvníci z Jablonecké obchodní školy. Ondřej Drahokoupil vysvětluje, jak složité bylo takto pohyblivý model vytvořit.
4: Nejvíc zabrat nám dalo vlastně jako ukázat ten pohyb a zároveň to takhle hodně zmenšit. On ten model sám o sobě není vůbec malej, ale pořád jedna ku 100 je jako 100x menší než realita, takže uvést ten pohyb jako do reality na tom modelu bylo ohromně náročný, protože tam jsme bojovali s neskutečně malejma prostorama.
5: Model stál zhruba 200 tisíc. Součástí je i interaktivní dotykový štítek, kde si návštěvníci můžou prohlédnout dobové fotografie. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nový poslanec Jiří Kotlík složil slib. Vysoká škola Banská otevře v Mostě nové studijní obory. V Košťálově na Semelsku dnes dopoledne vyloupili poštu. Policie po pachateli pátrá. Zítra čekejte povětšinou jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátu vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. Po několika leté přestávce obnoví Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Studentům nabídne nové studijní obory zaměřené na technické profese, moderní technologie i ekonomiku. Přijímací řízení univerzita vyhlásí v lednu, potvrdil její mluvčí Jiří Šíma. Podle něj lze očekávat velký zájem zejména o obor inženýrská geodézie.
2: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Policie vyšetřuje loupež na poště v Košťálově na Semelsku. Dnes dopoledne se tam zatím neznámý pachatel po obsluze dožadoval peněz. Měl mít i střelnou zbraň. Kolik peněz odnesl, zatím policie vyšetřuje. Lupič byl maskovaný a odjel na motorce zatím neznámé značky, pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Podle dosud zjištěných informací měl být neznámý pachatel přibližně ve věku 40 let, oblečen v tmavém oblečení a na hlavě měl integrální tmavou motocyklovou přilbu. Policisté po něm nyní intenzivně pátrají.
1: Událost šetří semelští kriminalisté. Za loupež pachateli hrozí až 10 let vězení. Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. To je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát nejvíc 40 korun a 55 haléřů za litr, což je o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno a nejnižší teploty klesnou na 13 stupňů. Počasí na zítra čekejte většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor na Českolipsku, na silnici číslo 278 mezi obcemi Luhov a Stráž pod Ralskem se srazilo osobní auto s dodávkou a na silnici 13A u Mostu narazilo osobní auto do betonových svodidel. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
5: Dobrý den, ahoj.
4: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
5: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
4: A co se ti stalo?
5: Já jsem se byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
4: Už ti ho dali.
5: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buní je boudánojou na 113 let.
4: Ať ješ. Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
4: Já jsem klidný.
3: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařísky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říci počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
5: Ano.
4: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, takže to musím dát v
1: tabletce. Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku, to nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no, tak se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říká, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
4: Ano, ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si donutíváme.
3: Dobře, jo. Pozdravujte Jardu, děkujeme.
4: Díky, nashledanou.
3: Kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
4: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
4: říká
3: to.
4: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo. Je to tak, první dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se sestřenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
8: A ona... Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel a říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý. Ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek. Naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama. Moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
8: Zrnožky byla sounožka.
9: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
10: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
3: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
10: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako usměvné historky, až jako bych
3: takže
10: spíš
3: ty štípy
10: jako
3: se zakládají napravdě nebo ne?
10: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
10: No možná některý jsou.
3: Jako... V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluví na odchyních.
10: Ano,
3: a je to takhle prostě
10: s... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
10: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
10: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
10: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: vrtaj, sloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
10: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
10: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
3: Já to myslím, že je to krtčí samička.
10: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí,
10: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
10: Tak já bych zkusil pana Horníčka. Aha. A jeho setkání
3: Mirek
10: s Verichem
3: proti Mirkovi.
10: Ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. My se

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si dobrý den.
2: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Pejskař.
1: A pro co hlasujete?
2: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
3: my vás
1: děkujeme moc.
3: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
3: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme díky mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
3: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, děkuju. Píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moji rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malý

0: část Třebíče.
1: Je to, na no, samozřejmě.
0: Holda Navrátil.
1: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebíči narodili. A,
0: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
1: Já to
0: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující, nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežralo ho celá Třebíč, ho sežral. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
1: My v Třebíči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením. Rozumíš,
0: ale možná jste nesežrali
1: Nedošinskou.
0: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
1: Není to pravda, samozřejmě. Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
0: Takže lidi je žerou,
1: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
0: A
1: jako.
0: To mě Peca říkal,
1: mimochodem, teda ta Nedošinská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí. A těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
0: Ježišmarja!
2: Humoriáda. Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
3: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
4: Vyšperkovat,
3: tak jsem říkal, no co? Říkaj, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
4: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
3: Nezapomenutelné.
4: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
3: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
4: Takže pak až Kolín, nebo co?
3: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. No dávno již tomu.
4: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonu, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
3: No tak já myslím, že ano.
4: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
3: Teď jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
4: Rychle to bude.
3: Kompromitující otázka.
4: To je určitě
3: otázka.
4: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Pavel.
4: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
5: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
4: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
5: No, tak to bude špatný.
4: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
5: Velký špatný. No, a jo. To je špatně. Ale modrá krev.
4: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak.

0: poslední slovo.
1: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
0: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Etzler.
2: Miroslav jako Etzler,
0: hlas,
2: ano.
0: Jako
2: ano.
0: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
0: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
0: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
0: 30 let.
2: 30 let.
0: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
0: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte Humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
1: Ano.
2: Naschledanou.
0: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady 5, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáček vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii. A také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
6: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční,
3: no jo, no tak to
2: bylo to hlídané tenkrát, sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to dopoledne,
3: ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může tak na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Během, jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: přijesitelný. Ano. Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavě, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už teda. Jenom pár minut.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem i s vámi z vysílání dnešní Humoriády. I zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Během prázdnin začne rozsáhlá rekonstrukce katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích. V Novém Boru na Českolipsku bude základna zdravotnické záchranné služby. Teplo a teplou vodu v Jablonci nad Nisou ode dneška pomáhá vyrábět nová kogenerační jednotka. Zítra čekejte povětšinou jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Na přibližně rok a půl se od července uzavře veřejnosti katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. Důvodem jsou rozsáhlé opravy interiéru. Podle zástupce litoměřické diecéze Radka Jurněčky se rekonstrukce za 50 milionů korun zaměří například na výměnu elektroinstalace a modernizaci zabezpečovacího zařízení.
3: Součástí renovace bude restaurátorská výmalba, opravy štukových prvků, ozvučení i osvětlení chrámu. Upravený má být i samotný vstup do katedrály. Ta se po dokončení rekonstrukce za zhruba 50 milionů korun stane také bezbariérovou. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Zdravotnická záchranná služba bude mít novou výjezdovou stanici v Novém Boru na Českolipsku. Po České Lípě a Doksech bude v regionu třetí. Radnice nechá vypracovat projekt umístění základny do zbrojnice sboru doprovodných hasičů v ulici Generála Svobody. Vedení města chce 10milionovou investici zařadit do rozpočtu na příští rok, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My bychom podle poplachového plánu měli mít třeba profesionální stanici hasičů, máme výškové budovy, horké provozy. My bychom měli mít právě stanici záchranné služby. Dlouho jsem měl pocit takového nechtěného dítěte. Jsem rád, že tenhle postoj se změnil.
2: V Jablonci nad Nisou ode dneška funguje nová kogenerační jednotka. Společnost ČES Energo ji ve spolupráci s Jabloneckou energetickou vybudovala v kotelně v Mechové ulici. Jednotka vyrábí elektrickou energii a přitom vzniká teplo. To putuje do topného systému nebo ohřívá vodu. Ta bude uskladněna v nádrži vedle kotelny. Technologie má zásobovat 750 domácností z 20 bytových domů v okolí a doplní stávajících 5 jednotek ve městě. Podle ředitele Jablonecké energetické Borise Pospíšila se jejich provoz osvědčil. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila ve změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni, na horách až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Mosti v části Čepirohy se na silnici číslo 27 v Čepirošské ulici srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. A v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Stále krásné úterý 23. června. Zdeňkám a zde nám také všechno nejlepší k svátku. V programu Českého rozhlasu Sever nás v této hodině čeká Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních informací od nás ze severu Čech nám teď v pořadu Den v kraji přináší Petra Vališová. Nový

0: náměstí.
1: Můžete mít oba ty drony najednou, nebo se budete střídat?
2: Budeme se střídat.
1: Střídat.
2: Z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, že když bude snímkovat jeden dron, tak by v podstatě na těch snímcích byl vidět ten druhý dron, což není úplně žádoucí.
0: Víc už za chvíli v reportáži. V teplické nemocnici otevřela krajská zdravotní nové oddělení jednodenní chirurgie. K dispozici je 11 lůžek a 2 zrekonstruované operační sály. Podle primáře chirurgie Martina Seska se zde budou provádět především artroskopické ortopedické výkony a menší chirurgické zákroky. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku České Švýcarsko zákaz vstupu do lesa v nočních hodinách. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Informoval o tom mluvčí správy parku Tomáš Salov. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Dnes předpolednem se ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem řidič osobního automobilu srazil chodkyni. Skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbyli ho. Informovala o tom mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová. Podle ní to není první případ, kdy do řešení automobilové nehody před příjezdem policie zasáhli přítomní. Pumptracková dráha u jezera Matilda v Mostě získá téměř 3 miliony korun z krajského programu Oživení cestovního ruchu. O přidělení dotace rozhodli krajští zastupitelé. Pokračuje naše redaktorka Kateřina Kučerová.
3: Dotaci kraj schválil poté, co se v programu uvolnila část peněz z dříve podpořených projektů. Pumptrackovou dráhu musí Most dokončit do poloviny listopadu.
4: Souhrn regionálních informací přinesla dnes Petra Vališová.
5: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 13 minut právě teď a na Českém rozhlase Sever jsme rozjeli dnešní úterní den v kraji. V Litoměřicích letos v lednu začala fungovat nová poradna. Zaměřuje se na oběti a osoby ohrožené domácím násilím. Jde zejména o rodiny s dětmi. A podle posledních dat je o novou službu litoměřické pobočky organizace Naděje velký zájem.
1: Osobou páchající to násilí byl otec. Jednak celou tu rodinu, včetně dětí, psychicky týral. Třeba dělal i věci typu, že zakazoval dceři po určité hodině si rozsvítit, aby se učila do školy, protože to měla udělat hned, jak přišla ze školy. Zamykal ledničku, vyhrožoval, že ublíží domácím zvířatům.
2: Přibližuje jeden z posledních případů krizová interventka litoměřické Naděje Lucie Putnová s tím, že domácí násilí nemusí mít vždy podobu modřin na těle. Přesto může být psychické násilí stejně devastující.
1: My jsme jí pomohli s kaucí na následné bydlení. Spolupracovali jsme tam i hodně se školou, kde školní psycholožka a sociální pracovnice se do toho řešení té situace zapojili, protože se to nezbytně propisovalo v tom jejím životě ve škole.
2: Už teď je o novou službu na Litoměřicku velký zájem. Jen od ledna tým odborníkům pomohl 60 lidem, kteří se potýkají s domácím násilím v rodinách.
3: Nejčastěji se na nás obracejí ženy, ale je to i trošku tím, že je to pořád to tabu pro ty muže říct si pomoc, vůbec si přiznat, že se něco takového děje. V současné době je těch mužů opravdu méně než žen, řekla bych čtvrtina mužů, zbytek žen.
2: Pomoc obětem je bezplatná a zájemci se mohou na poradnu obrátit buď telefonicky nebo e-mailem. Kromě terénní podpory tým zajišťuje rodinám i právní pomoc, vysvětluje vedoucí litoměřické a lovosické pobočky Naděje Veronika Libišová.
4: Ten tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, paní Putnové, psychologa, a pak k sobě externí máme ještě vlastně podporu právnickou, a pak tam máme teda právě Spirálu jako vlastně garanta kvality té služby.
2: A to, že je služba skutečně potřebná, potvrzuje podle statistik i vedoucí městského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.
5: Domácí násilí se prokázalo ve 22 rodinách, 7 dětí týraných, 2026 zatím průběžná statistika domácí násilí zatím pracuje s 18 rodinami, podnět na týrání podán u 3 dětí.
2: Cílem poradny je do konce června roku 2028 pomoci stovce obětí domácího násilí. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Krištof Richard Rajčo a také Jaromír Nohavice. Jejich křídla zmídla 17 hodin skoro 24 minut. Pokračuje Den v kraji a teď si řekneme něco o počasí.
1: Počasí.
0: Ale ještě předtím na telefonní lince přivítám meteoroložku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: No a na to pozdní odpoledne a také na noc se teď zaměříme, jak to tedy teď vypadá a jak se to bude vyvíjet dál.
2: Tak teď máme ještě místy polojasno, během večera se ale bude postupně vyjasňovat a tak během noci čekáme na celém území převážně jasnou oblohu. Teploty se teď pohybují ještě mezi 26 a 30 stupni, na horách okolo 25, v noci potom klesnou na hodnoty mezi 16 a 13 v údolích až k 10. a na horách potom mezi 15 a 12 stupňů.
0: Mm-hmm. No a pojďme se teď podívat na středu 24. června.
2: Tak zítra nás čeká opět slunečný den, očekáváme většinou jasno, hlavně v odpoledních hodinách, potom v okolí hor může být až polojasno, no a teploty už se bude tedy oteplovat, maxima čekáme mezi 29 a 32 stupni, na horách potom mezi 25 a 28.
0: Mm-hmm. Tak myslím, že jsme tu větu bude se oteplovat moc slyšet nechtěli, ale já moc krát děkuji za předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak tolik předpověď počasí, teď už pokračuje v pořadu Den v kraji. Lešek Semelka jednou větou, stále hezké poledne.

17 hodin 33 minut ladíte stále Český rozhlas Severa, pokračuje dnešní Den v kraji. O svého klíčového obránce přišli před novou sezónou fotbalisté

0: organizací, na to, že to je cizinec, tak do té druhé ligy vplul si myslím, že velmi, velmi dobře a očekáváme od něj to stejný.
1: Řekl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Ten dotahuje také přestup 25-letého Ukrajince Denise Taradudy. Ten patří Trnavě, ale na jaře hrál nejvyšší slovenskou soutěž za Prešov.
2: Je to takový zdravý, agresivní typ obránce, nebo může hrát i wingbacka, potažmo pravýho beka. Určitě má nadstandardní obrannou fázi, takže to, že chceme tu naši obranu znova mít pevnou, tak budeme věřit, že on bude jeden z těch hráčů, který do toho týmu zapadne.
1: Přeje si trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala. Severočeský klub usiluje ještě o příchod dalšího obránce, který by měl okamžitě naskočit do základní sestavy. Nebude jím ale Filip Panák, kterého Sparta přeřadila do svého B mužstva.
0: Nějaké informace jsme měli, ale pro nás by to bylo asi neúnosné, protože je to kvalitní hráč, který si prošel nějakým těžkým obdobím, ale ve Spartě hrál v základu, samozřejmě měl nějaký plat, který asi nejsme schopní tady mu dát a myslím si, že to Sparta udělala asi jak nejlíp cítila, jak nejlíp mohla a bude tam mít kvalitního hráče.
1: Teplice loví výraznou posilu do defenzivy jinde. Podle Vachouška ale není snadné na přestupovém trhu uspět.
0: Pan majitel řekl jasně, že do toho chceme a teď jde o to, jestli ty hráče budeme schopni sem dotáhnout. A je to prostě přetahovaná, je to těžký toho hráče přemluvit, dostat sem. Každý chce posilovat, těch hráčů je čím dál tím míň a samozřejmě, když si jdete pro nějakého hráče, tak tam nejste sami. Další 3, 4, 5 klubů, který toho hráče chtějí. Ten trh takový je.
1: Řekl Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel prvoligových Teplic. David Kalvas, Český rozhlas. Den v kraji.

Karel Černoch, jeho slavné zrcadlo za malou chvíli MiG-21, 17 hodin skoro 39 minut na Českém rozhlase Sever, pokračuje dnešní den v kraji. Kolem šikmého kostela v centru Ústí nad Labem dnes létaly drony a pořizovaly jeho podrobné snímky. Jsou potřeba

0: třeba pro trojrozměrný virtuální model kostela na nebevzetí Panny Marie. Předchozí snímkování totiž historickou stavbu zachytilo podlešením.
1: Tak jdeme nahoru.
2: Můžete mít oba ty trony najednou, nebo se budete střídat?
3: Budeme se střídat.
2: Střídat.
3: Z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, že když bude snímkovat jeden dron, tak by v podstatě na těch snímcích byl vidět ten druhý dron, což není úplně žádoucí.
2: Vysvětluje Vojtěch Bok z dronového centra Metropolnet.
3: Ty snímky se zhora jedním dronem, přistane a pak se začne druhým dronem. Následně se bude vlastně snímkovat kostel ze strany.
2: Jak dlouho potrvá to snímkování?
4: Počítáme, že během dopoledne by mělo být hotovo.
2: Takže několik hodin?
4: Ano.
2: Vedoucí dronového centra Jan Čermák chválí počasí.
4: Dneska je velice vhodné počasí, je to kvůli tomu, že není úplně jasno pod mrakem, tím pádem ty snímky nebudou zas tak zkreslené a budou mít, řekněme, dostatečnou kvalitu z obou stran.
2: A dá se říct těch snímků, kolik jich tak je?
4: Tisíce.
2: A do jaké výšky můžete létat?
4: Máme zařízeno povolení do výšky kostela a trošku samozřejmě nad, protože musíme zabrat i z vrchu, včetně věže.
2: Kolik metrů?
4: Odhadem asi 60 metrů.
2: Partnerem projektu je Ústecká univerzita, konkrétně Fakulta životního prostředí pod vedením Jana Paciny z geoinformatiky a jeho týmu.
5: My se modelování dat z dronu věnujeme už 13 let, ty snímky budou mít vysoké rozlišení, velký detail, tak ten model bude velmi podrobný a následně by se měl vytvořit i fyzický 3D model vytištěný na 3D tiskárně, který bude spolu s dalšími dominantami Ústí nad Labem potom umístěn v infocentru.
2: 3D model šikmého kostela je přístupný z mapového portálu města kliknutím na odkaz. Model podlešením vystřídá ten z dnešního snímkování. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jeden z členů legendárních Beatles, George Harrison, jeho písnička s názvem My Sweet Lord. Za 11 minut je tady 18. hodina a pomalu jdeme do finále dnešního Dne v kraji na Českém rozhlase Sever. Už vás popadla cestovní horečka? Jestli balíte, určitě nezapomeňte na příruční lékárničku. Co by v ní nemělo chybět, dnes rozebrala Lenka Šobová s hostem dopoledního expresu lékárníkem Karlem Struhou.
1: Krásný letní den přeju.
2: Tak je něco, co by v žádné cestovní lékárničce opravdu chybět nebylo? Nějaký jeden lék, jedna věc, bez které bychom vlastně neměli opouštět domov?
1: To se dá těžko říct, ale asi bych neodjel nebo neodcestoval nebo necestuju nikdy bez ničeho, co je třeba na bolest, na teplotu, protože to nás může postihnout vlastně každého. A to znamená, můžeme nastydnout, může nás rozbolet v tom těle cokoliv, takže asi toto. A pak pochopitelně taky záleží na tom, kam cestujeme, tak určitě třeba nějaké přípravky, třeba na nějaká průjmová onemocnění, to bývá také docela častý problém na cestách.
2: Liší se nějak zásadně vybavení té lékárničky ve chvíli, kdy jedeme k Evropskému moři nebo na hory, nebo kdy se vydáváme někam do exotiky?
1: Já si úplně nemyslím, že se to liší tou destinací, ale spíš tím, kdo cestuje. Jaká jasný. To je skupina, jestli jsme dospělí, máme děti, máme seniory a podle toho tu lékárničku přizpůsobíme.
2: Jasně, zmiňoval jste bolest nebo nachlazení, to jsou věci, které nás potkávají běžně a bohužel i občas v průběhu dovolené. A taky jste zmínil ty zažívací problémy. Povídali jsme si s kolegyní ráno před vysíláním, že jí překvapilo, že prý už v lékárnách není ten snad nejklasičtější prášek na průjem, já myslím, že můžu říct Endiaron, on už se neprodává.
1: Ano, náš ikonický produkt, český Endiaron, opravdu už nějakou dobu v lékárnách k dispozici není a vypadá to tak, že asi ani nebude, ale já radši neříkám nikdy neříkej nikdy, protože takových případů jsem zažil, ale teď momentálně opravdu není a už není nějakou dobu, takže pokud někdo ještě doma má, tak má většinou nějaký archaický už dneska...
2: Archivní,
1: ano, přesně tak. Ale pochopitelně my jsme schopni nahradit ten přípravek jinými, jsou tam jiné možnosti, možná i dneska už i modernější, než býval klasický Endiaron.
0: Radí lékárník Karel Struha, který byl hostem dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď už pokračuje Marcela Holanová, končí dnešní Den v kraji. Po 18. hodině to budou písničky na přání pro změnu s kolegyní Evou Bucharovou a já se zítra odpoledne těším opět na slyšenou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Ve druhém kole přijímacího řízení na střední školy se v Libereckém kraji umístilo dalších téměř 350 studentů. Úřady varují před nákupem dálničních známek u překupníků. Zítra čekejte povětšinou jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Podle vedoucí litoměřické a lovosické pobočky organizace Naděje Veroniky Libišové je cílem do června roku 2028 pomoc zhruba 100 lidí. Dalších 348 studentů se dostalo na střední školy v Libereckém kraji ve druhém kole přijímacích zkoušek. V září jich nastoupí téměř 5,5 tisíce. Data vycházejí z analýzy společnosti Cermat. Střední školy v kraji letos přijali o 37 lidí víc než v loni. Důvodem může být větší kapacita.
3: Střední školy v kraji navýšily kapacity o 40 míst na čtyřletých oborech. Další třídu otevírá střední průmyslová škola v Liberci na technickém liceu. Dále také gymnázium FX Šaldy. Mezi studenty byl letos největší zájem o střední odborné školy a odborná učiliště. Některé školy můžou vyhlásit během prázdnin ještě třetí kolo přijímacího řízení. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Ministerstvo dopravy doporučuje řidičům pořizovat elektronické dálniční známky výhradně u oficiálních prodejců. Vyhnou se tak zbytečným poplatkům, které si za zprostředkování nákupu účtují neoficiální prodejní portály. K nákupu můžou využít weby edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz, které spravuje Státní fond dopravní infrastruktury. Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
2: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Jak řekl generální ředitel ČESu Daniel Beneš, do konce letošního roku chce firma mít jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že by prodej mohl začít ještě letos a mohl být přes pražskou burzu.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno a nejnižší teploty klesnou na 13 stupňů. Počasí na zítra čekejte většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 v tunelu Radejčín ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. A ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice na náměstí Edvarda Beneše kvůli stavebním pracem. Objížďka je značená. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever právě startují, tak já vám připomenu kontakty, které můžete využívat. O muziku si volejte na číslo 475 212 212 a nebo nám můžete napsat na náš e-mail zahrajte@rozhlas.cz. No a dneska začínáme e-mailem. Budeme hrát dědečkovi Zdeňkovi, který slaví svátek právě dneska 23. června na svátek oslavenkyň Zdeněček. Hlavně zdraví a hodně dobré pohody mu přejí Petra a Bára a vybrali mu tuhle písničku.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál už s Monikou, protože ta se teď dovolala sem k nám. Moniko, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Tak povídejte, komu zahrajeme.
1: Chtěla bych panu Grznárovi zahrát Bílou orchidej do Benešova nad Ploučicí na Novinu.
0: Dobře, a nějaký vzkaz k tomu přidáte?
1: Ať mu zdravíčko slouží.
0: Dobře, tak to je to nejdůležitější.
1: A že ho máme rádi.
0: Ano, ano. A já k tomu přidávám přání hezkého poslechu.

0: Telefonní číslo do písniček na přání Českého rozhlasu Sever 475 212 212 vytočila i paní Jaruš.
1: No.
0: Paní Jaruška, tak povídejte, co si zahrajeme.
1: No, já bych chtěla ty chaloupky pod horama.
0: A komu to bude?
1: Nebo kam se poděli? Já
0: chaloupky
1: nevím,
0: pod horami. To je pro vás, no, nebo pro někoho?
1: No právě, že já jako, no může to být i pro mě a obzvlášť to nechávám zahrát paní Platilové z Rožan u Šluknova.
0: Ano, dobře.
1: No a všem těm, komu se ta písnička bude líbit.
0: Dobře.
1: A mně se líbí taky, protože já moji chaloupku už jsem opustila.
0: Tak hlavně písnička pro vás, tedy Chaloupky pod horami. Já už ji mám připravenou a ještě taky před chvílí volal Honza, který si vybral Činasky a písničku, která se jmenuje Pusa.

0: A já přeju krásný a dobrý večer z Českého rozhlasu Sever panu Petrovi. Tak povídejte, Petře.
1: Tak paní Miluše Tránovi chci zahrát, nechat od tý dýš nějakou hezkou písničku.
0: Dobře.
1: A je z Mikulášovic. A řekněte, že přeju všechno, že přeju všem pranu Mikulášovicích ještě dodatečně všechno nejlepší a poděkovat.
0: Dobře, taky vyřízeno, Petře. ACDC letí do Mikulášovic. Nemáte
1: a
0: za co.
1: A ještě můžu potom zavolat o víkendě 5. nebo jde to i o víkendě zavolat?
0: Určitě zavolejte, budeme se moc těšit.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují teď po vzkaze do Mikulášovic dalším přáním. A na telefonu čeká Pepa z Českého Brodu. Zdravím vás, Pepo.
1: Zdravím.
0: Tak, povídejte, máte slovo, komu zahrajeme.
1: Tak bude to pro všechny dispečelky.
0: Ano.
1: Bude to pro všechny sanitáky.
0: Dobře.
1: Bude to pro záchranáře.
0: Ano, dobře.
1: A bude to pro vás?
0: Děkujem. A pro vás.
1: A pro vás.
0: Tak, Pepa z Českého Brodu volal, vybral zelenáče, vybral písničku Zatracený život.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už vítám našeho dalšího volajícího a tím je Jarda. Hezký večer.
1: Všem přeju krásný večer, doufám, že už je chladný, aspoň
0: je to lepší, večer. Je to lepší, ano.
1: Je to lepší, už trošku začalo foukat.
0: Je to příjemný.
1: No a já jsem zavzpomínal na severočeskou Děčanku a hledali jsme a díky vám, protože jste šikovná a úžasná,
0: jo,
1: tak jsme našli krásnou písničku. A já bych rád popřál všem, kdo si pamatují na úžasnou severočeskou Děčanku, kterou řídil Franta Tomšíček. Byla to krásná doba, kdy jsme ještě jezdili. To vzpomínáme, takže písnička bude pro všechny milovníky dechovky krásné.
0: Tak a je to písnička, která se jmenuje Zemí vlídnou, tak to má takový vlídný název. Tak ať se vám při tom horkém nebo trošku horkém večeru hezky poslouchá a vzpomíná i s Jardou. Jardo, díky za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky všichni a chladné dny. Naslyšenou.

0: Tak to byla Děčanka v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. A já už mám na telefonu teď Jarmilu. Hezký večer nebo podvečer, Jarmilo, jak se máte?
1: No, celkem dobře. Už se trošku ochladilo, už není takový strašný vedro.
0: Tak to ráda slyším.
1: Lepší i dýchá.
0: Líp se nám dýchá a to budeme teď potřebovat, protože před námi je 1000 mil a je to obrazně řečeno 1000 mil, protože to je název písničky a vy ji budete posílat jakoby zpětně, jste říkala, takže komu?
1: Tak písničku zpětně zavolám, omlouvám se, že jsem to dřív nestihla, nedalo se dovolat. Takže chci popřát k sobotnímu svátku paní Květě z Vysoký a potom a přeju jí hodně zdravíčka a štěstíčka a potom bych chtěla popřát ještě Ále ze Stehelčevse, která měla v sobotu taky, ale měla narozeniny. Takže Álo, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka přeju.
0: Dobře, takže já se k té zpětné gratulaci taky připojuju, no a hlavně připojím hudební dárek, který jste vy vybrala, tedy těch 1000 mil v podání Valdemara Matušky a Heleny Vondráčkové. Tak Jarmilo, váš vzkaz byl, doufám, úspěšně vyřízen a vám děkuju za zavolání a mějte se hezky a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou a vy se taky mějte krásně, Evičko.
0: Děkuju vám moc.

Za 8 minut bude 19 hodin a Petra Vališová už pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever. Kromě jiného upozorní na víkend, protože na víkend meteorologové předpovídají vysoké teploty až 39 stupňů Celsia ve stínu. Tak tolik varování tedy už dnes v úterý, ale my se ještě podíváme do e-mailu, protože do písniček na přání Českého rozhlasu Sever ještě dorazila jedna objednávka. Dobrý den, zahrajte písničku Mistříňanku Holuběnka. Zahrajte pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu z Barandova, pro všechny posluchače a takhle to všechno napsala posluchačka Jarka z Ústí nad Labem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Bílina na Teplicku prodává pozemky pro rodinné domy, cesty a sítě vybuduje město. 6 mateřských škol v České Lípě se sloučí s nejbližší základní školou. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na konci týdne má být až 39 stupňů Celsia. Zítra čekejte povětšinou jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Město Bílina na Teplicku začíná prodávat stavební pozemky pro rodinné domy. Základní cena je 2300 korun za metr čtvereční. Kupní cenu majitelé zaplatí postupně. Jak informovala radnice na svém webu, cesty a inženýrské sítě vybuduje na své náklady. Českolipská radnice sloučí kvůli malému počtu dětí 6 mateřských škol s nejbližšími základními školami. Schválili to tamní zastupitelé s tím, že spojení organizací nastane od ledna 2028. Nový zákon ukládá zřizovatelům, aby zrušili nebo sloučili školská zařízení, která mají dlouhodobě pod 180 žáků. Pokračuje místostarosta Martin Broš z Hnutí ANO.
2: My když jsme vlastně zvažovali varianty, že by se školky slučovaly se školami, nebo školky se školkami, tak i co se týče vzdálenosti a nějaké formy řízení těch škol a školek, tak zešlo, že nejlepší je tyto školky menší spojit vlastně se školami.
1: Česku bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí zejména na jihu Moravy požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval tak na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
3: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
4: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
3: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
5: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
3: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra čekejte většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni, na horách až 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 v tunelu Panenská ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo, počítejte se zdržením. A v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice, napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnutí, co z toho havlovického deníku nebo z havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řeko plavců a řeky plavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfem.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfem o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná, mě napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz?
1: No, ale mě napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak, a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Maginsová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z hnutí Naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to ResDogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, nejenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníci.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Byla velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ním mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Já se momentálně věnujem jednomu projektu, který je zameraný na podporu romských žen a vlastně robím podcast, který se volá Ony vedia. Cílem tohto podcastu je, že dávať najavo společnosti, že tu máme romské ženy, které jsou vzdělané, které jsou moudré, inteligentné, začleněné do společnosti a fungují jako každý jiný občan Slovenské republiky alebo jiné republiky a vlastně takým naším cílem je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Romka alebo Rom, tak iba Rom alebo Romka, ale to nie je pravda. Ja keď som Romka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z řad romských žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké romské ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič. Ale rozprávame sa o bežných veciach, tak ako neromské ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás k tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som romská žena a úprimne už ma štve, a štvú ma teda názory o spoločnosti na to, aké sú romské ženy a že neviem aké. A proste chceme zmeniť to povedomie o tých romských ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší. A silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú Romky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás. Takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangau bud bacht, zorte zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film 3 barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve 2. duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitaminu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znamenka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku?
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální, takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se Kovářová kobla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohleto opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkohol.

0: žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Mm-hmm. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin.
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak by ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Ne. Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No moc děkuji,
0: vás
1: to jste mě potěšila.
0: Nevidí, ale ano, ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkala, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění, to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Mm-hmm. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí taky erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Lohan Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

jako párka na pořád, jen tak větrem dát se hnát, do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil vždy

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vrací.

tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

Se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes jídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne. Can't say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu. Projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 000 z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 000 korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svoji správu právě město Kaplice.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, až jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný v začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice o mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou, bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolní. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, a jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlo pse Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmar, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti a jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako Hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budem hrať, ještě prosím dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Parášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té Jihlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasavic. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 000, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak bažanti a nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nesl jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějakých bažanách říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte. Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elána, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to holodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu váš bábu vyhodit jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, až na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta padůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Když si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem ho nechal odložit zuby. Ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndavání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly. A člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen. Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivl jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad, a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku, a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rýjí na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout.

je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k Sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: vykládal.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. Prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se

0: těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
1: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
0: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
1: si to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak samotná...
0: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselohrou, co... No, Veselohrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
1: Ano.
0: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
1: to bylo.
0: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem neviděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
1: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
0: No... No, hraju ho.
1: Hraješ ho, tak.
0: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
1: Ano.
0: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
1: studuji jsem šel do...
0: Jo, no studuju, porádo studuju.
1: Jo? Budeš mít fousy?
0: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
1: Tam se
0: on to byl chytrý člověk.
1: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
0: Ne.
1: Ty nemáš?
0: Ne. Ne, taky ne.
1: Přímo ze života, jo?
0: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
1: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
0: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
1: jednou.
0: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
1: Ano.
0: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
1: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
0: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
1: Ano.
0: A teďka taky vypouštěj.
1: Ano.
0: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
1: ano,
0: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jaký zlata. Tenkrát, jo, sám je taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
1: ano,
0: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem...
1: To okno...
0: Pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... No a třeba... Počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Nepřetahujem to, nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dog, ano. Dogo.
0: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadal usmělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
1: Ano.
0: Nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam byla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. se těm psům chová. Tak ano. samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebo, že ona viděla, že s těma ano. dogama ano. on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený anebo prostě rozuřený. Ne, poznám. No
1: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, teď asi mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já takhle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
1: Ano,
0: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. nepodepsaných návrhů.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdence zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, co že to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát. Tak jsem se těšila na jaro. A ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu. Já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov. Ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu, to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobím, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si zase o sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který tam hrál toho faráře. bože, ten je tam k nezaplacení. Jak tam já ten narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové uřvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: Je
1: všechno.
0: To tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte, dneska je 23. zítra je svatého Jana, svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička A tak dál nosíš po kapsách si mládí Valdemar Matuška a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Jeden má 2 ročky a 1 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně, na otevřené scéně amfiteátru Bolka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: den, dobrý den.
1: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze Šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
1: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
2: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No, dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
1: Ano.
2: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je vedro, tak se přijali koupat, no a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Hodně tyhle ty starší už mají takový výšplechty, Adélka se jde do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesměl skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
1: Ano.
2: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, jako tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzají dolů, že. A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý zkuzace, že? Yeah. Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
1: To se smáli, co, sousedka?
2: No to se smáli všichni, ale nejvíce smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu, zkus to. A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylez nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
1: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka, tak to jste se pobavili.
2: Já si zrovna, teďko jsem si vzpomněla, to je z poslední doby, tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně, no je to prostě nádhera, já si to strašně užívám a vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6,
1: ano.
2: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo, takže ty výšlechty byly i vodní. Jako jestli ještě můžu,
1: určitě.
2: Abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky, bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, kde jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, to veliký dýně. A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky.
1: Jo? No.
2: A to prostě, a teď nevím, jo a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
1: Ano, ano.
2: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlel a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jíža. A on tak se zamyslel a on byl teďka 3 roky. A říká, to jsem rád, že budu mít bráchu pousatýho.
1: Je, no to je co, to je krásný.
2: Je manžel je Jiří,
1: ano.
2: Jo? A to, že i ten malý, který bude Jiří,
1: tak bude pousatý. No, děti jsou úžasný.
2: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
1: Ne, nezdržujete.
2: Moc a moc vás zdravím.
1: Taky.
2: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
1: Taky se budu těšit. Krásnou, dobrou noc.
2: Všechny dobrou noc.
1: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z Noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo jí pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opeře Čertova stěna. Tady v Plzeňském divadle, ve velkým, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no, tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže jo.
1: Hned byla pohotová. To je takový pohotový prostě človíček. A to je jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasmíje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit.
0: Ještě by mohla říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi to už brzo, protože to, oni jsou hrozní. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím měl teďka legrace.
0: No to, jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravuj kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fenečky, vlčandu a boxerku, takže s nima je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je tohle lepší než televize.
1: Jo,
0: tak
1: my jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako za svýho, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: Hlída.
1: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě. Takže jako to, tak. No, takže to je asi všechno, co jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo, a
0: zdravím do Plzně.
1: Naschledanou. Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak
0: rozhněvat
1: a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme a občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je
0: k smíchu.
1: Ano. Ano, ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano.
1: Ano.
0: Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratra.

0: Anička.
1: Takže bratranička, no jo.
0: Ano, nový výraz vymyslel.
1: Ano, ano.
0: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, a já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany,
1: ano.
0: A tam je už letitý dechovkový festival.
1: Aha.
0: A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
1: Je, tak to je kouzelné, to
0: oni,
1: je kouzelné, dětský den.
0: No, oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
1: Pro dědečky a babičky.
0: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
1: Ano,
0: jak to ty
1: ano,
0: vystihl,
1: krásně.
0: Protože, kůně jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem.
1: Ano.
0: A tak to je určitě to tak je.
1: My no to mě pobavil.
0: Na to říkám, kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak
1: ano.
0: My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty,
1: ano.
0: Jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
1: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
0: Ano.
1: To je nádherný.
0: Takže opravdu jsme nasmáli teda oba
1: to jo,
0: dva.
1: To
0: takže to by bylo také,
1: děkuju.
0: No, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám čtyři, jednu vnučku a tři vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu
1: Děkuju.
0: Jinému a mějte se moc krásně.
1: Dobrou noc.
0: A držte se všichni, držte se nad tím horkem a
1: ano.
0: U nás je sucho, teda
1: ano.
0: Sucho a velmi teplo.
1: Teplo, ano.
0: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce
1: opravdu?
0: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
1: no,
0: tady tím nepostižený, tady tohle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce, jeho koníček, takže.
1: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada,
0: ano,
1: mám jí moc ráda.
0: Ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku. A, takže takhle.
1: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
0: Krásně a dobrou noc všem.
1: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru, na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu.
1: Jo, tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná. A kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho. A mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala, četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když to třeba vezmete, já nevím, obecní volby nebo různý
0: satirické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty, prostě tyhle ty věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda,
0: tak.
1: Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně s vámi souhlasím.
1: Pan Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma. Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias, s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tedy už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. A já mám pravnoučata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto, už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, a šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Jinak já leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílám.
0: Tak to bude rád, to bude rád.
1: Tak, paní Aničko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana, Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla, že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už mám jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linko, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale z dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého obydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře, děkujeme.
1: Takže já děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom teda krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšplechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že jako někde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jim, že on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel podvozek
0: stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: ne, to je právě, děti. To ani to zpěvá by nevymyslel. Ano. Tak říká, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev tábor. Teď už jsem starý a mojí společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to pletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože ta, když jde, to něco jde. Je to tříbarevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí, a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by... no prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No, a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře, tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří, a my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i Nespavce, o dobré náladě spousta propovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezky.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roků, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, protože ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která

0: co, že jo.
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže jsem té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, ta byla tak bezvadná, že to byl David Prachař a no, tež Rybová. Takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp tam měl, právě tam měl Pavlinu Filipovskou, ale to jsem se to tak nasmála. Ona tak, ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe, teda.
0: To je pravda.
1: Srandu se dělá. No, a tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no, takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu, já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám, a tak já mám ráda zábavný a potom soutěže, tak to taky, Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je, taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, a, ale on je tak, tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Tak. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no, ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda...
0: Je toho moc, je toho moc.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Ať to vezme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, já vám říkám, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, kdežto ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. Takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje. Jezdím, ale...
0: Že to bylo jako jezdím. Daleko, že jo, ale přece
1: no,
0: jenom,
1: no,
0: když
1: ale,
0: je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: tak
1: Prahy.
0: To je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím do Brna.
1: A já vám děkuji za písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Dávejte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takovej tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějo. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: To je vedlejší, toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptal, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže že ono takhle, říkala mu, že ono sedla pod srdcem taky, ano, jak se to říká.
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu, dostala snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to, to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou. A on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila? Bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je
1: no.
0: To pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale...
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no, no, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je lepší, že smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14-letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Han po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
4: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný strýčku.
11: Ani jediný santým.
10: Ale strýčku.
11: Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostejte!
4: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět opět za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
14: 80
13: dní, ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fogg myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano. Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
15: Ano. Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano.
13: Hm. A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
12: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliva.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix. James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
4: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
3: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
4: Jaké pak?
3: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
4: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
3: Právě.
4: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
3: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
4: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
3: Což pak pán nikdy neopouští loď?
4: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
3: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
4: Ano.
3: Urostlé postavy?
4: Ano.
3: S nápadnými licouci, které vroubí jeho přísnou tvář?
4: Ano.
3: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
4: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
3: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
4: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
3: zemřel Rádža Bundelkunský.
4: A ta žena zahalená do závoje?
3: To je bez pochyby vdova.
4: Vdova po bohatém Rádžovi.
3: Co je?
4: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
3: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
4: Ale jaký?
3: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
4: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
5: Na slovičko, příteli.
4: Ano.
5: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
4: No a co? Jsem ve výpovědi.
5: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
4: To snad ne.
5: A záleží jenom na vás.
4: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
5: A teď to nejde.
4: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
5: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
4: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
5: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
3: Paspartoute.
4: Prosím, pane.
3: Kolikátá fanfára to byla?
4: Třetí, pane.
3: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
4: Vždyť zmeškáme vlak.
3: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
4: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
3: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
4: Ah.
3: Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
5: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
3: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
5: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
3: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
5: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
3: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
5: Nerozumím vám.
3: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
5: Jak to myslíte?
3: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
5: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
3: Tak tedy, kupředu.
5: Zadržte! Ne, nedělejte to.
3: Pusťte mě. Jak se opovažujete, já vás...
5: Ne, stát!
3: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
3: A to je přece Paspartu!
6: Udeřte čelem o zem!
5: Dáv ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
3: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
4: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle, rychle,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu. Oh,
3: jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete. Shromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
5: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
5: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkokněžeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
3: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
3: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
3: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
3: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
3: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
3: A ty

0: Ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
1: Ano, pane.
0: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
2: Koně jsou připraveni.
0: A čert, aby tě vzal, spěchám.
2: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
2: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanové. Je to šikovné děvče.
1: Tvoje služebná?
2: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
1: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
1: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
1: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
1: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
1: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
2: Počkejte, to je moje služka.
1: Vidíš tohle?
4: To je carova pečeť.
1: Víš, co to znamená?
4: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo.
2: Naďo, zbal si věci.
1: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
4: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
5: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
6: A proč si to myslíte, Blaunte?
5: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
6: Překročili Ural a přes Jekatěrinburg jsme se dostali do Omaku.
5: Až jsme se dostali do jakési díry.
6: Kolivan se to tu jmenuje.
5: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
6: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
5: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
7: Pánové jsou cizinci?
0: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořileji.
0: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Jděte.
6: Ano, my jsme cizinci.
7: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
6: A proč to?
7: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
5: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
6: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
7: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
7: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
8: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
7: Budu šťasten, pane.
0: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
8: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
7: Ano, pane.
8: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy... Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
7: Zauralí.
8: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
0: Jak to víte u čerta?
8: Díval jsem se z okna, příteli.
2: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
8: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
7: Jak si chcete, prosím.
9: Prosím.
7: Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
9: Proč to?
7: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
10: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
9: Pane poručíku!
10: Jsem kapitánem. Ne,
1: jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
9: A když vás prozradíme?
1: Ogarev mě nechá popravit.
9: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
8: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva a to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
1: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
6: Co pak by s námi mohl udělat?
9: A proč?
1: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
9: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
6: Ano.
9: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
6: Ano.
9: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
6: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
11: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
0: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí.